0: minut.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáďa.
1: Já si myslím, že už jsem to tady možná někdy i říkal. Mám takový vždycky seznam, než se rozjede relaxáda, který si tak jako očkrtávám. To znamená pití, mám tady připravený. Na záchodě byl jsem. A všechno, co k tomu potřebuju k té muzice, to znamená ty informace, protože jako v mojí hlavě se toho až tolik neudrží. Takže to tady mám všechno takhle před sebou a prostě jdeme na to. Začíná relaxáda, která má pořadové číslo 1576. Bude trvat jednu celou hodinu, do té se musím vejít. A samozřejmě jako vždycky musíme na začátku udělat co?
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Tahle muzika je mi hodně sympatická. Dva chlápci, Lukas a Steve, samozřejmě nejdřív začali jako DJové, pak jako producenti a v hitparádě se minule umístili na třetím místě, na dvojce sympatianda, která si říká Mimi Web a která tu svoji muziku tlačila hodně přes sociální sítě Ends and Y. Když mi někdo v 90. letech říkal Criss Cross, tak jsem si automaticky vybavil takový ty dva mladý šílence, co nosili všechno v obráceně a celý svět se po nich, nebo aspoň ty mladý, se po nich opičili. Criss Cross Amsterdam minule, první místo.

0: Jenže to ještě není zdaleka všechno, co se týče rekapitulace. Ještě tady máme muziku, která se, a já to nerad používám to slovo, takzvaně nechytla. To znamená, minule byla v novinkách a protože ty novinky jsou tak jako omezený tím, kolik skladeb vypadne, jak se líbí, jak je posunete do té základní desítky, tak tahle prostě nezabodovala. A to jsem se docela i divil, protože to byl Krištof dohromady, ještě s ním byl Sergej Barakuda. Ale když jsem to tak jako poslouchal pořádně, musel jsem uznat, že pro mě, třeba vzhledem k tomu, že znám dobře Krištofy, tak ta skladba je taková jako neslaná, nemastná, no nevadí, jdeme dál. Jdeme na základní pořadí, to znamená od desítky směrem nahoru a mezi to budeme mixovat čtyři novinky, to aby bylo z čeho vybírat, protože, a to jsem neřekl, i dneska je tady jeden adept na vyřazení, to znamená už je tady 5 týdnů a můžu teda klidně říct, konkrétně to je první místo. To se ještě chvilinku počkáme, zhruba do té 19. hodiny. Jdeme na to, na desítce a na devítce máme dvě skladby, které jako jedna byla novinková minule, tohle ta desítka. A na devítce je to pro mě docela překvapení, protože já bych jí typoval výš. Jdeme na to. Desítka, Atmo Music. Spousta lidí si myslí, že Atmo je nějaká zkratka. Nepak. Vzniklo to úplně jednoduše ze slova atmosféra, protože pamatuju si, že někdy členové vysvětlovali, teda mimochodem dva, že vlastně chtěli dělat muziku s atmosférou, takže proto Atmo Music. Víc bych se k tomu zatím jako nevracel. Jsou na 10. místě, necháme jim čas, zvlášť když se rozjeli se skladbou Do tebe blázen. No, tak jo, to se dá použít, když byste třeba dneska šli na rande. Na devítce jsou obrovští havrani. John Drugs, skladba s názvem Slow Dance a co o nich říct? Tak kapelu založili dva bratranci, jména říkat nebudu, to stejně nemá cenu, a pak jako časem, když zjistili ty spolužáci, kámoši a tak dále, že se jim bude dařit, tak se k ním tak jako pomalinku přidávali. Pánové se rozjeli po Evropě, získali velkou nahrávací smlouvu, no a když bych se podíval do žebříčku, tak tuším, že s nějakým EPčkem nazbírali dokonce přes 50 milionů streamů. Já vím, že ono to zní, že to je jako strašně moc, jo, ale dneska už je spoustu kapel, který mají miliardy streamů a taky se z toho nic moc nedělá. No. Jedeme 10. a 9. místo. Atmo Music a John Rooks.
1: Relax Radio. 10. místo.
2: Asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej. Si vzala srdce mý, na oplátku dala svý život, byl za chvíli krásný.

Obrovští havraně odlétají z 10. na 9. místo. Jako nějaká velká štrka to nebyla, ale každý posun je dobrý a uvidíme, třeba příště na tom budou líp. Konec konců rozhodnout o tom můžete i vy na www.radio-relax.cz. Tam rozkliknete sekci relaxáda a pochopíte, jak se boduje. Je to prostě intuitivní, jak se správně používá. Teď jedeme dál, protože před námi je první ze 4 novinek a na to jsem se hodně těšil, protože je to Pokáč a písnička, která se jmenuje Ignor, jako zvláštní název, pochopíte, až budete poslouchat text, protože já třeba u Pokáče hodně často poslouchám texty, jinak on to není takový ten hudebník od jak živá, jo? To znamená, že od začátku on vystudoval informatiku, dokonce se chvíli živil jako programátor a paradoxně, když začínal s kytarou a ukulele, to si i pamatuju, tak asi málo kdo čekal, že jednou skončí v O2 aréně, tak tam měl samostatný koncert. Jinak v posledních letech docela dozdělá muziku i pro jiný interprety. Sám říká dokonce, že živý koncert podle něj tu umělou inteligenci nenahradí, což je docela vtipný point vzhledem k tomu, že jeho původní profese byl programátor. No tak uvidíme. Jedeme i dál, protože na 8. místě minulá novinka James Blunt, jako nečekal jsem, že se dostane takhle vysoko, ale je tam James Blunt a skladba, která se jmenuje Tests Like Summer. Mimochodem James Blunt, já nevím, jestli to víte, jo, ale byl kapitánem britské armády, on na tom jako hodně postavil tu svoji hudební pověst a když byli na vojenské misi v Kosovu, tak si vzal sebou kytaru a to je docela dobrý, co jsem dělal fotku, měl ji připevněnou zvenku na tanku a během jako služeb napsal docela dost písniček, takže to je James Blunt, dnešní 8. místo.

0: Docela by mě zajímalo, jestli třeba James Blunt, když teda tu svoji kytaru vozil na tanku, když byl na těch misích, jestli třeba pak jí zkusil nějak zpeněžit, jo, protože to si myslím, že pro něj to muselo mít obrovskou cenu a pro jeho fanoušky a faninky hlavně, že on je taková plačka, tak 100% taky. Zkusím se potom popídit a příští relaxádu dám určitě info. Teď ale jdeme dál, protože před námi je druhá novinka. S tou je tady, pozor, moje oblíbená Dua Lipa. Zjistil jsem na ní a to mě docela překvapilo, že když začala takhle jako zpívat na full úvazek, by se dalo říct, tak pracovala jako vyhazovačka. Já jsem si představil, že jako nějaká svalovkyně, nepak. Ona prostě jenom kontrolovala před vstupem do jednoho londýnského klubu, kdo dovnitř může a kdo ne. Prostě taková uvaděčka, by se dalo říct. Četl jsem nějaký rozhovor s ní a tam tvrdila, že je výborná ve spellingu, což jsem teda nikdy nezažil ani neviděl, ale je to takový to hláskování anglických slov. U nás jako v Čechách se to moc nedělá, ale je pravda, že venku v cizině dokonce jsou na to soutěže a podobně, takže jako proč ne? A pak hned jdeme na další místo, to znamená na 7., kam se z 8. dostala Dasha, což je taková ta countryovka, to za chvilinku uslyšíte. Mně se líbilo její jméno, to vypadá, kdyby měla předky v Čechách, Anna Dasha Novotny, ale narodila se v Kalifornii. Měla obrovský hit, ten se jmenoval Austin a začínala tak jako amatérský a začínající muzikant na takových těch otevřených večerech, kdy dostávala pár minut na vystoupení, no a jednou se to dostalo na TikTok a už to takzvaně, jak já říkám, jelo.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Dneska poměrně populární slovo Mimu a Dáša, jak už jsem říkal, já ji říkám Dáša pracovně, i když ona je to Daša. Jo? A nepléc pozor s naší českou Dašou, to je taky vynikající zpěvačka. Tahle ta má svoje jméno Anna Daša Novotný, což taky zní česky, ale není. Narodila se v Kalifornii, jak už jsem říkal, má spoustu průlomových hitů a začínala prostě jako každý muzikant, který někde začíná, hrála někde před publikem. Jestli se chytla nebo ne, to už asi se dneska nedozvíme, ale asi jo, když už se dostala až sem. Teď trošku popolezem, protože před námi je, jestli se nepletu, 6. místo takže, a 5. Takže vynecháme teďka novinku a podíváme se Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something, to je taky nějaký postup, předpokládám, že jo, dokonce z novinek, wow, jsem to málem přehlídnul. Takže to je jako asi nejvyšší postup, co byl z minula. Na 6. místě Say Something a mrknu na to, když bych se podíval, Sonny Fodera je Australan, že je Fedlate a původně dělal nějaký takový ty hip-hopový beaty a pak dokonce hrál pozdějc i na Ibice. Teď už má, protože on žije v Londýně, se přestěhoval, tak vlastní londýnský festival, takže u muziky zůstal. No a Becky Hill, ta se proslavila v úplně první řadě britského Voice, tedy Hlasu, to ani nevím, kde to bylo, to je jedno, nicméně skončila jenom v semifinále. I přesto se stala první soutěžící v historii právě Hlasu, to je ta soutěž, která měla britský number one single. Tak, to je jedna věc, to znamená ta první muzika, první písnička na 6. místě. Na 5. místě je dvojice Madonna a Kylie Minogue. Já bych možná si tohle nechal se i za chvilinku, protože tam toho je jako hodně zajímavýho, protože Madonna a Kylie letos spolu konečně udělali první oficiální spolupráci. Tak jdem na to. Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. 6.

0: Madonna a Kylie Minogue, tyhle ty dvě dámy, které spolu jsou už hodně dlouho v takovém tom společném popovém vesmíru, kde se jim hodně daří, se letos konečně dočkali takové té první oficiální spolupráce. Právě u téhle té skladby Love Sensation se udělal remix, After Hours mix, a jako zní to velmi, velmi dobře. Mimochodem, Madonna si Kylie pozvala během Celebration Tour v Los Angeles v roce 2024 a mělo to velký úspěch. No a když už bych teda jako měl taky mluvit trošku o Kylie, protože i ta si to zaslouží, tak ta má úplně neuvěřitelný rekord. Je totiž první zpěvačkou, která měla album, celý album, pozor, ne jednu písničku, ale celý album na britské hitparádové jedničce v 5 po sobě jdoucích dekádách. Prostě jsou holky dobrý. Jdeme dál. Je tady před námi další místo v pořadí, ne, je tady před náma novinka. Už se v tom trošku ztrácím. Alex Warren, je to takový jako zajímavý případ hvězdy, která vyrostla díky sociálním sítím a dneska patří mezi nejrychleji rostoucí americké popové hvězdy, takže mu budeme přát. My si budeme hrát jeho novinku, která se jmenuje Emerald Eyes. Mimochodem, on na novém albu spolupracuje právě jako na památku svého otce, který měl rád Johna Mayera, tak on právě spolupracuje s ním jako takový hold svému otci. Takže tolik Alex Warren, za chvilinku třetí novinka a hned potom nás čeká ještě Victoria Monet a Reach Out skladba. Mimochodem, Victoria, to je takový krásný příklad zpěvačky, která byla mnohem známější jako autorka písní pro jiné. To se tak jako dělá, jo, než jako solová hvězda. Přiznám se, jako není to úplně můj šálek kávy, ale tak jako asi to má své příznivce, když třeba psala pro Ariana Grande nebo Selenu Gomez a tak dále. Dostala navíc v roce 24 Grammy, takže jako, nebo Grammy, takže špatná asi nebude. Pojďme do toho, nejdřív třetí novinka a potom se podíváme na čtvrté místo. Už jsme těsně pod stupněm vítězů.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: i v té dnešní se čas od času najde muzika, která mi třeba z začátku ne, že úplně vadí, to ne, ale úplně mi nesedne, ale postupem doby, tím jak postupuje a drží se třeba někde jako v půlce, žebříčku a tak dále, tak si na ní jako zvykám a nakonec se dostávám do stavu, kdy se mi docela i líbí. To je možná případ Viktorie. Tak jedeme dál, protože nemáme moc času a musíme se dostat na čtvrtou novinku a hned i na třetí místo. Takže pozor, dáme novinku, protože to je něco, co trošičku rozjede. Německý DJ Topic, který vlastně dělá muziku už od raného věku, od 16 let. Mám tady dokonce i název programu, se kterým se učil. Jako, asi vám nic jako, k ničemu nebude, ale tak mám ho tady. Ale docela zajímavý je to, že jeho první velký mezinárodní hit, který se jmenoval Home, pokud někdo sledujete jeho muziku, se dostal až na 11. místo australské hitparády, což si myslím, že jako, to musel být úspěch jako bláze. A získal tam dokonce dvojnásobnou platinu. Tak a hned potom se podíváme na třetí místo, tam už je Blanka, která paradoxně má hodně společného s Dašou, protože taky vystupovala kdysi dávno na takových těch otevřených večerech, kde hrála prostě třeba jenom s kytarou a získávala tam své první posluchače a písničky začala hrát už v 16 letech a psát taky. Jinak musíme ještě připomenout, že měla celkem docela velký úspěch v Eurovizi, protože ji prostě dvakrát vyhrála, no.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Vzhledem k tomu, že už jsme na bedně, konkrétně na třetím místě, tak je dobrý připomenout, kde vlastně můžete hlasovat, kde můžete rozhodovat o Relaxádě, o tom, jak to bude vypadat příště. www.radio-relax.cz, když to otevřete, zjistíte, že nahoře v liště je název Relaxáda, otevřete i to a pak už vás to tak jako povede intuitivně, můžete si poslechnout ukázky jednotlivých písniček a buď to jim dáte hlas, anebo ne. Může se stát, že tím, že jí dáte hlas, tak se třeba dostane, dejme tomu, na první místo, což je důležitý. Třeba jako dnes, tam bude i naposledy a já se k tomu dostanu za chvilinku, jsem trošičku předběh, to jsem asi neměl. Jdeme dál, protože před námi je druhé místo ještě, no fakt jsem hodně dopředu. Na druhém místě je člověk, který je profesionální tanečník, je to model, vyhrál Superstar Československo, takže je asi jasný, že Adam Pavlovčin, ale vy ho asi znáte pod pseudonymem Adonis. Tak jdeme na to. Cherry on your cake.
1: Relaxáda. Relax Radio. Druhé místo.

0: Adonis, Choriono Cake. Jdeme pomalinku, ale jistě do finále dnešní relaxády, tedy hitparády, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, ale ještě stále neznáme vítěze. Tedy takhle, já ho znám, vy ne. Já vám ho za chvíli prozradím a připomínám, že dneska ta skladba tady bude naposledy, to znamená, pro ní už nemusíte vůbec hlasovat. Teď ale jdeme rekapitulovat, protože to je asi nejdůležitější ze všeho.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
2: Ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, dospěváš, že šokovala.
0: Jsem ani nevěděl, že se tomu říká ignor. Teď už to vím, ale kdyby mi náhodou někdo dal ignora, tak už bude vědět, o co jde. Tohle je Pokáč, jedna z novinek. První dneska puštěná. A druhá novinka Dua Lipa. Novinky jsou celkem čtyři a ta třetí, tak to má na svědomí Alex Warren.

0: A pak si odskočíme na skok do Německa, DJ Topic. Dnešní novinky to budou mít hodně těžký, protože z toho pořadí oficiálního nám mizí jedna jediná skladba, za chvilinku si ji pustíme a jako bude boj, tak si to pojďme zopakovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
2: Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej.
0: Tohle je hodně příjemný kousek Atmo Music, Do tebe blázen. Kouknu, novinka z minule, dneska na 10. místě, tak doufám, že je posunete trošičku vejš. Na 9. Jsou ty obrovští havraní John Rooks. Osmičkou, tedy na 8. místě dorazil na tanku James Blunt a přivez si sebou i svoji kytaru.

0: prostě to country se tam nezapře, ale mně to se to líbí, jako je to fakt hodně příjemný. Sony Fodera, Becky Hill, 6. místo, minulá novinka. Vždycky, když vidím tuhletu dvojici, kterou vám teďka jako pustím, tak si vždycky vzpomenu na takovýto okřídlený dvě veteránky. Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation. A jsme na čtvrtém místě, Victoria Moné. To je prostě vždycky taková brzda. Trojka, Blanka. Na dvojce Adonis. A konečně se dostáváme k prvnímu místu a to jste asi tušili. Dneska naposledy Lukas a Steve, dva DJové, nejsou to bráchové a jsou hodně úspěšní a skladba, kterou si pustíme naposledy, All I Know. Tak jo, všichni to víme, že dneska jsou tu naposled. A pozor, ještě předtím připomenu, kde můžete hlasovat, to je důležitý, www.radio-relax.cz a tam vlastně rozhodujete o tom, jak to bude příště vypadat.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 9. září. Tento den roku 1585 se narodil kardinál Richelieu. Francouzský ministerský předseda zemřel o 57 let později. Roku 1941 se narodil americký soulový zpěvák Otis Redding. Psal se rok 1850, kdy začala i Kalifornie patřit do americké unie. Stala se 31. státem. Ten samý den i rok vznikly státy Nové Mexiko a Utah. Tento den roku 1952 přišel na svět v Anglii Dave Stewart z kapely Eurythmics. Rok před ním americký herec Michael Keaton, kromě jiných také představitel Batmana. Další slavný herec, tentokrát Brit Hugh Grant, se narodil roku 1960. Jeho americký kolega Adam Sandler je také dnešním oslavencem. Na svět přišel roku 1966. Ročník 1970 je v Kalifornii narozená zpěvačka Macy Gray. Roku 1828 se narodil ruský spisovatel, dramatik a myslitel Lev Nikolajevič Tolstoj. Zemřel v roce 1910. Další Rus, tentokrát vojenský pilot Piotr Nikolajevič Něstěrov, provedl jako první na světě tento den looping. Roku 1966 John Lennon poprvé potkal v galerii svoji budoucí manželku Yoko Ono. Na oslavu jejich pětiletého vztahu vydal roku 1971 svoje nejslavnější solové album Imagine. Roku 1950 byl poprvé v americké televizi použit předtočený smích. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
1: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
0: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
1: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
0: Přece Hermann.
1: Hermann. Jistota na celý život.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: Žádné strachy, probudili jsme se, tak je všechno v pořádku. 9.9. 6 hodin, 1 minuta.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Pro jistotu si dnes přibalte deštník anebo pláštěnku. Dnes bude zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne se lokálně odpoledne a večer na celém území středních Čech bude vyskytovat občasný déšť, který bude později večer od západu ustávat. Odpolední teplota 24 stupňů, na východě až 25 stupňů Celsia. A kolik by mělo napršet? Předpokládané množství srážek 1 až 10 mm na metr čtvereční, ojediněle kolem 20 mm. No a pokud vám bude chybět sluníčko, jakože asi dneska jo, tak vyrazíme na Ibicu.

0: 6 hodin 12 minut, podle předpovědi to dnes 9.9. vůbec na sluníčko nevypadá. Možná někdy v podvečer. Každopádně pro jistotu si o sluníčku zaspíváme, zahrajeme právě teď. Debbie Kal má krásnou písničku, která svítí víc než to dnešní sluníčko. A pak vyrazíme na Ibicu společně s Venga Boys a taky uslyšíte Mandraže. A přeju vám šťastnou cestu do práce i z práce.
1: Relax. Ráno na relaxu. Relax Radio.

no a potom o půl čtvrté díky silnému větru se to všechno změnilo a už ve 4 začaly padat první kapky. Pokud myslíte, že utečete na Ibicu před deštěm, tak byste si nepomohli, i když na Ibice dneska, říká internet, bude 28 stupňů Celsia, tak během dne i večera hrozí občasný déšť, 40% pravděpodobnost a taky silnější vítr, jako byl u nás po ránu, 30 km za hodinu na Ibice celý dnešní den. Jako na dlani máme celý svět díky internetu.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Přesný čas 9.9.6.29.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Počasí.
0: Máme za sebou pravděpodobně tropickou noc, uvidíme, co řeknou meteorologové, ale ještě teď, i když už někde padají dešťové kapky, tak je 19 stupňů Celsia, takže máme krásně teplé ráno, bude zataženo až oblačno, to znamená, že možná teplota klesne. Ráno a dopoledne se lokálně, odpoledne a večer na celém území středních Čech vyskytne občasný dešť, ale odpoledne by mělo být samozřejmě teplej, 24 stupňů Celsia na východě středních Čech, 25 stupňů. Je otázka, jestli příběh, který se jmenuje Léto 2026, už skončil nebo ještě pokračuje. Týna a Rytmus za chvilku na relaxu.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Z D1 posíláte info ze 67. kilometru ve směru na Brno. Se stala dopravní nehoda dvou osobních aut, je to kousek od Lokte a je to na naprosto několik kilometrů dlouhém rovném úseku. Přesto se tam stala dopravní nehoda dvou osobních aut, počítejte s tím.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland. I find my way through the darkness.

Zpěvačka Kesha zpívá o tom, že je důležité být silný, silný, silný a pohotový, samozřejmě. Pohotový, rychlý musíte být v příští hodině, abyste získali dárek s pozvánkou na Lounský Food Festival. Ten se bude konat v Lounech na Mírovém náměstí od rána do večera v sobotu 19. září. Spousta dobrot bude na místě, netradiční gastronomie a taky program doprovodný pro celou rodinu. No a já mám dnes pozvánku do Donulandu, to znamená, pokud máte rádi donaty, tak v příští hodině buďte rychlí, buďte bystří, buďte silní a vyhrajte poukaz v hodnotě 1 000 korun.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: Všechno nejlepší k narozeninám, pokud je slavíte. Blahopře Katy Perry na Rádio Relax. Když se řekne symfonie, tak hned bych si představil nějaký velký koncert smyčcový, varhany možná ještě k tomu, ale symfonie může být i od skupiny Verve a bude právě teď na Rádio Relax Bittersweet Symphony. A já koukám na Facebook našeho rádia a tam máme dotaz. Zaskočila vás někdy chuť jídla, ať už v dobrém nebo ve zlém, a pokud v tom dobrém, jaké jídlo vás v poslední době doslova nadchlo? Ptáme se na Facebooku Relax Rádia, ať se nám hezky po ránu zbíhají sliny.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Rádio.

0: 6 hodin 57 minut, pojďme na silnice.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z Dokes. Doksy, část obce u Dřevařských závodů, je to okres Česká Lípa. Je tady nehoda dvou osobních aut, ale taky z Prahy máme nahlášenou dopravní nehodu z ulice Ouhrabkova, kde došlo ke střetu dvou osobních aut.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7 hodin, 1,5 minutky k tomu.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Jak už jsem zmínil před hodinou, tak teplota s přibývající oblačností mírně klesá. V minulé hodině 19, teď už zase 18 stupňů. Dnes bude zataženo až oblačno ráno a dopoledne se lokálně místy odpoledne a večer na celém území středních Čech vyskytne občasný déšť, který bude později večer od západu zase ustávat. Odpolední maxima 24 stupňů Celsia, na východě kraje až 25. Předpokládané množství srážek 1 až 10 mm, ojediněle kolem 20 mm na metr čtvereční. No a startérem této hodiny bude Verona.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: pak si asi ke snídani dává Španěl Alvaro Soler, zřejmě nějakou španělskou specialitu. Jaké jídlo vás v poslední době doslova nadchlo, je dotaz na Facebooku Radia Relax, Relax Radio. Já měl takový zážitek jídelní, že jsem spíš na kuřecí maso, ale dal jsem si vepřové a to vepřové bylo krkovička a bylo to skvěle udělané maso. Perfektní chuť, maso se rozpouštilo, plavalo v oleji, bylo tam hodně česneku, hodně cibulky, takže nic moc zdravého, ale bylo to vynikající a doslova jsem si říkal, tohle mě nadchlo, to se mi moc líbilo, to se musím na to zeptat posluchačů a posluchaček, jestli taky mají nějaké jídlo, které v poslední době nadchlo. A tak se ptáme na Facebooku Rádia Relax a o jídlu bude řeč za chvilku soutěžní.
1: Relax. Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: 7:20 startuje naše ranní soutěž o poukaz od 1000 korun do Donulandu. Donulandu, kde mají ty nejlepší donaty. A bude to na loňském Food Festivalu v sobotu 19. září od 10 do 21 hodin v Lounech na Mírovém náměstí, kde můžete ochutnat tradiční, netradiční gastronomii a připravený bude zábavný taky doprovodný program pro celou rodinu a vy tam můžete být s rádiem Relax. Takže poukaz od 1000 korun do Donulandu na vynikající donaty je připravený a soutěžní otázka. Jak byste česky pojmenovali donaty? Které jídlo vám nejvíc připomíná donaty, anebo jak by se mohlo říct česky, tohle je donat, ale jiným označením. Pište odpovědi do 8 hodiny na číslo 606 736 736.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září, Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Pojďme se podívat konkrétně do Prahy, kde jsou v tuto chvíli dopravní nehody, protože je jich tam několik. Na D8, pokud přijíždíte do Prahy, tak pozor, na exitu 1 se stala dopravní nehoda, nehoda dvou osobních aut. Další dopravní nehoda je o kousek dál v ulici Ohrabkova, taky dvě osobní auta, a v Černošicích se srazilo osobní auto s nákladním a je to v ulici Zderaska.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
3: 92,3 a 103,4 FM.

0: 7 hodin 31 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. 9.9. má být podle meteorologů zataženo až oblačno, ráno a dopoledne se lokálně odpoledne a večer na celém území středních Čech vyskytne občasný déšť, který bude 1 až 10 mm, ojediněle 20 mm na metr čtvereční.
2: Dnes večer je, já přijdem zas ráno, tak odpověď prosím.
0: No a večer už by pršet nemělo, 24 stupňů Celsia, meteorologové předpovídají na odpoledne, na východě středních Čech 25 a ně, alebo ano, to jsou otázky, které budou dávat za chvilku na vlnách rádia Relax No Name.
1: Relax.

0: srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: velice důležitá, o tom zpívá Meghan Trainor. 7 hodin 44 minut, ještě zhruba čtvrt hodinky můžete odpovídat na soutěžní otázku, jaké je české označení pro donaty. Jiným slovem, jak byste řekli nějakým hezkým českým slovem, donaty, a soutěžíte o 1000korunový poukaz do Donalandu, což je pozvánka na Lounský Food Festival v sobotu 19. září po celý den od 10 do 21 hodin. Louny, Mírové náměstí, spousta jídla a taky vynikající donaty. Jaké je české označení pro donaty? Pište, vymýšlejte do 8. hodiny na číslo 606 736 736. Teď budeme trošku v extázi s ATB a hned potom v minulosti v kalendáři.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

výročí pro dnešní den. Dnes je 9. září. Tento den roku 1585 se narodil kardinál Richelieu. Francouzský ministerský předseda zemřel o 57 let později. Roku 1941 se narodil americký soulový zpěvák Otis Redding. Psal se rok 1850, když začala i Kalifornie patřit do americké unie. Stala se 31. státem. Ten samý den i rok vznikly státy Nové Mexiko a Utah. Tento den roku 1952 přišel na svět v Anglii Dave Stewart z kapely Eurythmics. Rok před ním americký herec Michael Keaton, kromě jiných také představitel Batmana. Další slavný herec, tentokrát Brit Hugh Grant, se narodil roku 1960. Jeho americký kolega Adam Sandler je také dnešním oslavencem. Na svět přišel roku 1966. Ročník 1970 je v Kalifornii narozená zpěvačka Macy Gray. Roku 1828 se narodil ruský spisovatel, dramatik a myslitel Lev Nikolajevič Tolstoj. Zemřel v roce 1910. Další Rus, tentokrát vojenský pilot Piotr Nikolajevič Něstěrov, provedl jako první na světě tento den looping. Roku 1966 John Lennon poprvé potkal v galerii svoji budoucí manželku Yoko Ono. Na oslavu jejich pětiletého vztahu vydal roku 1971 svoje nejslavnější solové album Imagine. Roku 1950 byl poprvé v americké televizi použit přetočený smích.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za dopravou do Prahy. V Radotíně v ulici Zdaraska se šetří dopravní nehoda osobního a nákladního auta. Kousek od Hostivaře je dopravní nehoda v ulici Gercenová, kde se srazila motorka s osobním autem, a uprostřed Prahy v centru v ulici Husická dokonce havarovalo osobní auto, takže narazilo rovnou do zdi.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin, 1,5 minuty.
1: Za požár kladenského Lidlu může zkrát a na Ústecku včera naměřili 33,5 stupně. Dobré ráno, přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Závada elektroinstalace a zkrat, kvůli tomu včera v Kladně schořel Lidl. Zjistili to vyšetřovatelé. Prodejna prakticky lehla popelem. Jestli je provozovatel postaví znovu, se teprve uvidí. Kladenská záchranná stanice pro zvířata Aves má nové voliéry pro čápy. Umožní jim kvalitnější život. Nově je tu možné vidět i orla mořského. Stálicí jsou vidry, ovce, kozy nebo kuny. Kralupy společně s okolními obcemi bojují za lepší ovzduší. Rádiu Relax to potvrdil mluvčí Kralup Aleš Levý.
3: Představitelé Kralup proto se zástupci Nelhozevsi, Veltrus, Postřižína, Odelené vody, Chvaťerub, Zlončic, Kozomína a Úžic společně jednali s Orlenem Unipetrol o potřebné modernizaci technologií pro snížení zápachu. Při nestandardních provozních stavech by navíc měla být veřejnost informována srozumitelně a především co nejdřív.
1: Další jednání s okolními průmyslovými podniky brzy proběhnou. Na Vinohradech dnes někdo zaparkoval auto přímo na tramvajových kolejích. Zřejmě si neuvědomil, že výluka u muzea už skončila. Linky 11 a 13 proto dočasně jeli odklonem přes Orionku a náměstí Míru. V Česku včera opět padaly teplotní rekordy. Úplně nejvíc, 33,5 stupně, bylo v Brodě nad Dý, v Adiákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Tabulky se ale přepisovaly i na dalších 127 stanicích. Navázala i neobvykle teplá noc. Na některých místech byla i tropická.
2: Sport.
1: Spartu dál vede Brian Priske. Dánský kouč má důvěru vedení klubu i přes mizerný začátek sezony. Skončili ale dva jeho asistenti. Letenští prohráli 4 z dosavadních 7 zápasů. V tabulce jsou až 10.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Teplotní rekordy už dnes zřejmě padat nebudou. Ve středních Čechách a okolí čekáme 21 až 24 stupňů. Odpoledne a večer s deštěm. Zítra pak po delší době naměříme jen 17 až 20 stupňů Celsia.
0: A trošku erotiky přinese do ranního vysílání Tom Jones.

0: Známe, ale tuhletu Lucii, která je na telefonu, neznám, je ze Smečná a přeju hezký den. Ahoj, hezké dopoledne. Ráno! No tak slyšíme se. Výborně. Slyšíme se. Lucie, jste v práci?
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Děláte donaty? Vyrábíte?
1: Nedělám. Nejsem úplně kuchta, ale rád si dám, když mi je někdo udělá.
0: Soutěžní otázka zněla, protože je ve hře Donaland, místo, kde těch donatů mají spoustu v hodnotě 1000 korun na loňském food festivalu. Jak se česky řekne donat?
1: Kobliha s dírou.
0: Dejme tomu. Kobliha s dírou. Já se znám vždycky kobrihy a když pak přišlo slovo donat, tak jsem chvilku tápal a nevěděl, cože to vlastně je. No a dneska už to vím, že je to kobliha s dírou. Takže ano, ano. Tak Lucie, blahopřeju. Vydržte na telefonu a jdeme to upéct. Jo. Děkuji za všechny pozdravy, které sem letí. A taky zdravím k vám do práce. Máte tam veselo, to je dobře. Lepší veselo než smutno. Ještě jednou blahopřeju a byla to pozvánka na Lounský Food Festival v sobotu 19. září v Lounech od 10 do 21 hodin na Mírovém náměstí. Krásný den, naslyšenou.
1: Taky, díky moc, mějte se. Ahoj.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Předpovědi počasí máme déšť. Teď, když se dívám z okna, tak to vůbec nevypadá, ale stejně tak to bylo dneska ráno ve 3. Byla úplně jasná obloha, vymetená, krásná hvězdičky a pak o 3:15 se zatáhla a ve 4 hodiny už padaly kapky. Takže otázka je, jestli ten deštník dneska využijeme, asi pravděpodobně někdy po obědě. Ano, zahrádka si to taky určitě zaslouží a nejenom zahrádka. Nám tady prší krásně ceny, ještě pozvánka na zítřek. Zítra, pokud máte rádi kafíčko, tak v soutěži napovídám, že se vám bude určitě zítra ráno líbit.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnici k Žatci. Ne přímo v Žatci, ale u sjezdu a nájezdu na D7 od Žatce mezi dvěma kruhovými objezdy je silnice číslo 27. Tady se srazila 3 osobní auta a hlavně po té nehodě je na silnici rozlitá nějaká látka. Probíhá vyšetřování této nehody zhruba až do 10. hodiny. Počítejte určitě se zdržením u nájezdu a sjezdu na sedmičku směrem od Žatce, silnice 27.
0: Relax Radio.
2: Žatec 94,8 FM.
0: 94,8 FM.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Byla klubu za 26,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.

0: A matematici taky, protože 1+1, to jsou jednoduché počty, to je prostě 2, ano, správně. A tak přemýšlím, jestli existuje Mezinárodní den matematiky, protože kde kdo má svůj Mezinárodní den? A existuje. Mezinárodní den matematiky má speciální datum, je to 14. března. Co je na tom speciálního? 14. března, když to přehodíte, tak březen je 3. měsíc a 14. den je to 3,14 a to je Ludolfovo číslo pí a tenhle ten den byl původně pí, se slavil jako neoficiální den pí a nakonec ho přejmenovali jako den matematiky. Pokud máte rádi matematiku, vydržte, slavit se bude až 14. března.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

Pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale na

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: David už míří s novými zprávami do studia, uslyšíte v 9 hodin 9. září, tak devítka šťastné číslo, ale já teď mám informace o dopravních nehodách, takže pozor, dejte v Mělníku v ulici Pražská, kde probíhá vyšetřování nehody, ke které ale došlo před pár minutami, takže tam se to vyšetřovat teprve začíná. V ulici Pražská v Mělníku se srazilo osobní auto s nákladním. Informovali jsme o dopravní nehodě 3 osobních aut u sjezdu z D7 u Žadce, vlastně ten nadjezd, který je nad tou D7 silnice číslo 27. Po nehodě 3 aut je tam rozlitá látka na vozovce a další dopravní nehoda, ta se stala o kus dál už před Chomutovem na D7, nájezd na exitu 75, kde dnes kolem 7 hodiny havarovalo nákladní auto, ale ta silnice je pořád uzavřená a má být uzavřená až zhruba do 12. hodiny, kvůli tomu, že tam probíhají vyprošťovací práce toho nákladního auta. Je to celý uzavřený nájezd od Chomutova exit 75.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 9 hodin 9.9.
1: Kladenská čabárna má novou učebnu a Praha další parkovací dům. Zdraví vás David Latovsky.
2: Relax Radio.
1: Kladenské naučné středisko ekologické výchovy Čabárna má novou moderní budovu s učebnou. Funguje od září. Kontakt dětí s přírodou je proto opět o něco snazší. Město současně připravuje i revitalizaci sousedního vodního parku, který před časem odkoupilo. Prvním krokem je nový stánek s občerstvením. Na pražské dědině je parkovací dům. Místním obyvatelům nabízí 290 parkovacích stání. V přízemí zároveň vznikne prostor pro komunitní centrum této městské části. Prezident už nemůže pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Omezení jedné z jeho pravomocí schválila sněmovna. Petr Pavel ale k takové změně nevidí důvod. Stejný názor mají i Piráti a hnutí STAN, kteří proto chtějí novinku napadnout u ústavního soudu. Motoristům dál klesá podpora. Podle průzkumu agentury NMS by je volilo jen 4,5% voličů. Strana Petra Macinky a Filipa Turka by se tak do sněmovny vůbec nedostala. Zvítězilo by hnutí ANO s 31%, druzí starostové by dostali 18%, ODS 12%, Piráti 9%, hnutí SPD 7,5%. Většinu ve sněmovně by tak získala současná opozice. Sezona burčáků je v plném proudu. Jak poznat ten kvalitní, Rádiu Relax popíše přímo prezident Svazu vinařů Martin Chlad.
3: Jednoznačně spotřebitel kvalitní burčák může poznat už podle jeho barvy a následně, pokud mu někdo dopřeje ochutnat, tak podle chuti, a pokud by to byla taková ta škaredě hnědá barva a škalužovitá, tak to určitě jako nevypovídá o ničem dobrém, a pokud je to naopak takový ten žluto-zelený mok, tak se dá předpokládat, že by to mohl být opravdu burčák, ale jinak jistotou je místo, kde nakupuje, a pokud bude nakupovat přímo u vinaře, anebo u vinotéky, anebo ve vinotéce, která bere víno přímo od vinaře, tak se dá předpokládat, že i ten burčák bude takový, jaký má být.
1: Cena burčáku většinou začíná na 80 korunách za litr.
2: Sport.
1: Lionel Messi možná znovu získá zlatý míč. Po dvou letech se vrátil do nominace pro nejlepšího fotbalistu světa. Cristiano Ronaldo naopak už po čtvrté za sebou chybí. Vítěz bude vyhlášen 26. října.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes se oproti včerejšku ochladí, odpolední maxima vystoupají jen na 21 až 24 stupňů. Odpoledne a večer se navíc přidá i déšť. Zítra pak polojasno až oblačno a jen 17 až 20 stupňů Celsia.
5: Obuj si mé boty, bude zpívat za chvilku Marek Ztracený, ale já se těším na London.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: To byl Marek Ztracený, který nám dohrál právě teď na Rádiu Relax a startuje dopolední Café Time s Terkou. Dnes máme 9. září, což znamená, že dnes je Evropský den recyklace baterií. Takže určitě doufám, že všichni doma recyklujete baterie. No a také dneska v České republice slavíme Den horníků. Krom toho má dnes svátek Daniela. Pokud nějakou znáte, tak na ní určitě nezapomeňte. Stačí čokoláda nebo kytička a určitě jí to udělá radost. No a narozeniny dneska slaví třeba Hugh Grant nebo Michael Bublé. Tak to je něco k dnešnímu dni, ale k dnešnímu dopoledni tady mám pro vás spoustu informací. Třeba, že se dozvíte nějaké novinky a samozřejmě pro vás mám i hudbu. Jdeme dál, pokračujeme do 90. let, tak zůstaňte s námi a konkrétně se mnou až do 12. hodiny.
1: Relax, největší hity.

0: města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

Posloucháte Radio Relax. Dnes máme středu, poměrně to vypadá, že pohodovou a slunečnou. No a my v dopoledním Café Timeu dneska budeme řešit, co je v jedné zemi normální, ale v těch ostatních to tak normální být úplně nemusí. Zajímavé fakta o různých zemích a jejich zvycích. Tak poslouchejte dále Radio Relax, ať se dozvíte víc. A samozřejmě jdeme na další hudbu a za chvilku i na informace o dopravě. Tak zůstaňte s námi a relaxujte.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Aktuálně to vypadá na silnicích téměř bez nehod, ale máme tady přeci jen nějaké komplikace, a to konkrétně na D6 na 18. kilometru, tam je velmi silný provoz a zdržíte se tam, a to samé na D6 na 11. kilometru ve směru na Karlovy Vary, tam se také zdržíte. No a velký problém je na D5 od 6. kilometru do 0. kilometru ve směru na Prahu, protože tam je silný provoz a zdržíte se tam zhruba 20 minut. Tak s tím prosím počítejte a samozřejmě jezděte bez nehod.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
3: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

Dnes se v dopoledním Café Timeu bavíme o nezvyklých věcech, které jsou úplně normální pro některé státy a pro některé zase vůbec. Samozřejmě vám teď řeknu pár takových návrhů nebo zvyklostí v jiných státech, které nejsou úplně pro nás ty nejzvyklejší. Ale kdybyste i vy měli nějaké informace o něčem, co jste objevili někde jinde, tak mi to napište na 606-736-736 a jakého tématu konkrétně se to týká, tak v Japonsku se to týká konkrétně třeba práce, protože zdřímnout si v práci je známka toho, že jste makali až do vyčerpání. V Německu potom je neděle považována za klidný den, takže sekání trávy, vrtání a mnoho dalších hlučných domácích prací není vůbec přijatelná, což si myslím, že se snažíme občas na některých vesnicích ještě dodržovat i u nás v Česku, ale nějak striktně si myslím, že to někteří nedodržují. V Nizozemsku potom je jízda na kole téměř všude tak normální, že i profesionálové mohou přijet na schůzku na kole. Je to tak? A pokud i vy tedy znáte a víte o nějakých zvyklostech jiných států, tak mi napište na 606-736-736, ať se obohatíme a při návštěvě jiného státu pak s tím, nedej bože, i počítáme.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady zprávu od posluchačky Rádia Relax. Ulice Na Kopci směr ze Švermova na Kladno staví policie. Pozor na to, na benzínce Katarína. Katarínu, děkujeme za informaci o dopravě a i kdyby vy ostatní jste měli nějakou, tak nám ji rozhodně dejte vědět.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je středa 9. září a máme 10 hodin.
1: Hasiči ukončili zásah u vyhořelého kladenského Lidlu a zítra sotva naměříme 20 stupňů.
2: Relax Radio.
1: Zásah hasičů u zhořelého supermarketu v Kladně skončil, trosky si převzal majitel. Hořet začalo včera krátce po půlnoci kvůli závadě na elektroinstalaci a zkratu. Prodejna prakticky lehla popelem. Město Slaný od roku 2023 opravilo 7 kilometrů chodníků v centru, na sídlišti i v místních částech. V každé lokalitě se přitom používá jiný povrch. V centru kamenná dlažba a mozaika, jinde asfalt nebo zámková dlažba. Vybrané úseky se navíc mění na bezbariérové. Guvernér České národní banky Aleš Michl je podruhé za sebou mezi třemi nejlépe hodnocenými guvernéry centrálních bank Evropské unie, pokračuje mluvčí ČNB Petra Vlčková.
3: Žebříček Central Banker Report Card 2026 zohledňuje například výsledky v oblasti boje proti inflaci nebo schopnost centrální banky zachovat si politickou nezávislost. Guvernér České národní banky Aleš Michl v letošním ročníku získal známku A-. České národní bance prosazuje jasný směr, konzervativní přístup v boji proti inflaci a odvahu při tvorbě budoucnosti.
1: Spojené státy zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Od poloviny září se také na řadu dalších výrobků bude vztahovat 50% clo. Včera to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi.
2: Sport.
1: Fotbalová Sparta dnes v domácím poháru nastoupí proti Viktorii Žižkov. Fotbalový molkap má na programu třetí kolo. Olomouc se v něm v hanáckém souboji představí na stadionu Prostějova. Kladno si molkap zahraje 23. září, kdy vyzve Ostravu.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Ve středních Čechách a okolí dnes zůstane zataženo až oblačno. Teploty oproti včerejšku nižší vystoupají na 21 až 24 stupňů. Zítra pak jen na 17 až 20 stupňů Celsia.
0: My jsme tady společně s Davidem komentovali dnešní předpověď počasí a dnešní teploty. Vůbec nám nepřijde, že se oproti včerejšku zatím ochladilo.
1: Ano, ano, zatím je ještě dobře, opravdu, ale ono to přijde, tak jako popoledni se začne ochlazovat. No, musíme se na to připravit, opravdu, popoledni pád teplot.
0: No a i pláštěnku si mám vzít?
1: Hodila by se. Opravdu dneska pláštěnka možná i doplněná deštníkem, protože skutečně po té 12. hodině čekáme déšť nebo i přeháňky.
0: Ajajajaj.
5: Řekni mi, co bylo včera a co bude teď.
0: No, ale vy se nemusíte ničeho bát, protože vy posloucháte Radio Relax a my vám přinášíme spoustu a spoustu příjemné hudby. Třeba Timmyho Whitea a písničku Zapomenout. Tak poslouchejte dál.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
6: Relax.
2: Relax Radio.

Dnes se v dopoledním Café Timeu s Terkou bavíme o zvyklostech jiných států. Něco, co pro nás není úplně zvykem, ale jinde je úplně běžné. Tak třeba ve Finsku, tak tam sauna neslouží jenom k relaxaci, ale může být také součástí společenské a dokonce i obchodní kultury. Takže kdybyste třeba potřebovali sjednat nějaký obchod nebo něco, tak ve Finsku by nebylo divné, že byste si společně zašli do sauny. V Dánsku pak třeba necháte klidně miminko venku v kočárku, protože sedíte uvnitř v restauraci a může to pro Dány být úplně normální, ale tady v Česku si to rozhodně neumím představit. V Jižní Koreji potom třeba darování nožů nebo nůžek může být považováno za smůlu, protože symbolicky naznačuje, že přestřiháváte ten váš společný vztah. No a v Brazílii, tam přijít trochu pozdě na večeři může působit přirozeněji a lépe, než přijít přesně na čas. Brazílie by očividně asi byla země pro mě. Co vy, ztotožňujete se s nějakým z těchto návyků nebo zvyklostí států, anebo víte o nějakém dalším, který jste někde jinde zažili nebo se o něm dozvěděli? Napište mi klidně na naše číslo sem do studia 606 736 736. Tak krásné dopoledne a jdeme na slibovaného Timmyho Whitea. Rela.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: V čase 10 hodin a 28 minut k tomu nám na rádiu Relax dohrál Jonas Blue a Rainy s písničkou Finally. No a já vám prozradím, že my se za malou chvilku budeme bavit o Olivii Rodrigo, což je známá zpěvačka, která zažívá poměrně bizarní situace na svém turné. Jaké to je, tak to vám povím už za malou chvilku a samozřejmě se taky dozvíte, kdo bude hostem zítra u nás na rádiu Relax, tak si to nenechte ujít. A teď už Eminem s písničkou Not Afraid.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio. I'm not afraid. Yeah.
2: It's been a ride. Everybody. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu kilo za 399,90, Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Olivia Rodrigo je 23letá americká zpěvačka, která pochází z Kalifornie a aktuálně je na světovém turné. Nachází se teď v Americe, no a to její turné provází poměrně bizarní situace, protože se šíří takový trend a to je, že fanoušci nosí plenky, aby nepřišli o místo v první řadě. Sama popová hvězda přiznala, že zápach spod pódia už reálně i ucítila a podobný fenomén provázel i turné třeba takové Taylor Swift. Tak to je trošku nechutné, co vám budu povídat. Proto, aby si fanoušci mohli zařídit první místo u pódia, tak dokonce nosí i pleny a že to ty interpreti vyloženě cítí, no to mi přijde jako úplný vrchol. Každopádně doufám, že u nás v Česku se takové věci nedějí a pokud ano, tak já v první řadě s plenemi určitě nebudu. Tak to byla taková zajímavost ohledně tohoto turné, ale věřím tomu, že ani Taylor Swift a ani Olivia Rodrigo nejsou jediné, u koho to takhle jako funguje. Tak tady ten fanatismus mi přijde hezký, když máte někoho prostě rád a rád si ho poslechnete, ale nevím, jestli je potřeba zacházet až do takových extrémů.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Máme přesně 11 hodin a 1 minutu k tomu.
1: Kladenský Lidl schořel kvůli zkratu a zítřejší maxima kolem 20 stupňů.
2: Relax Radio.
1: Závada, elektroinstalace a zkrat. Kvůli tomu včera v Kladně schořel Lidl. Zjistili to vyšetřovatelé. Prodejna potravin prakticky lehla popelem. Provozovatel ji prý určitě obnoví. Začne s tím hned po ukončení vyšetřování. Louny mají novou interní ambulanci. Je v poliklinice.
3: Léčí tu onemocnění srdce, zažívání ledvin nebo třeba cukrovku. Vedlejší pracoviště, takzvaná denzitometrie, se navíc specializuje i na problémy s kostmi. Provozní doba je od pondělí do pátku. Pro lounské obyvatele jde o výrazné zlepšení. Dosud museli s těmito problémy jezdit do Chomutova.
1: Říká mluvčí města Pavla Kutlu. V Loděnici pokračuje rekonstrukce střechy kulturního domu. Stará krytina je pryč, nahrazuje ji nová. Potom se naváže zateplením fasády. Obec zároveň připravuje i rekonstrukci hasičské zbrojnice. Hladina Slapské přehrady denně klesne o 20 cm. Orlík už totiž nemá vodu k doplňování průtoku Vltavy. Řekou tak v Praze teče kolem 40 metrů krychlových za sekundu. Bez slap by to byla ani ne polovina.
2: Sport.
1: Hokejisté Sparty čekají na titul skoro 20 let. Naposledy jej získali v roce 2007. Pražané teď touží být lepší než v minulém ročníku a dojít do finále. To jim ve třech předchozích sezonách vždy těsně uniklo.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Do večera dál oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Teploty nižší než včera 21 až 24 stupňů. Zítra polojasno až oblačno a 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Já se vrátím teď k tématu, které jsme tu dnes probírali a Davide, mě by zajímalo, jestli by si zvládnul vymyslet nějaký zvyk, který mají v nějaké zemi, ale není to u nás a není to úplně obvyklé.
5: Zvyk, no tak možná třeba tak, no když siesta v Řecku je obvyklá, že jo, to je úplně běžný, že jo.
0: No, ale to prostě... není to obvyklé pro nás, takže to není. Je v pořádku, no, takže tak... to si řekl docela hezky.
5: No možná i těma teplotama, který tady teďka jako máme, že jo, v tom aktuálním létě bylo opravdu vysoké horko, takže možná se k tomu blížíme, bych jako řekl. No.
0: Že bychom si taky měli začít dávat siestu.
5: No já si myslím, že do 5 let, ale určitě bude, jako. Já už si dávám, hele, jako já nehledě na ostatní, já už si dávám.
0: No tak to ti samozřejmě přeju a budu doufat, protože mám pocit, že pracovní nasazení se tady spíš zvyšuje, než snižuje, ale kdyby se zavedly siesty, tak to beru. A vy si s námi dejte Dašu Memo novinku, kterou můžete slyšet teď za malou chvilku u nás na Relaxu.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
6: Relax.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
2: David Latovský.
6: David Latovský.
2: Relax.
6: Relax Radio.

Často se tady se mnou v dopoledním Café Timeu bavíte o automobilech a věcech z prostředí motosportu. Tak za malou chvilku se budeme bavit o Lewisi Hamiltonovi, což je závodník Formule 1, který si pořídil nové auto. Nové je pro něj, ale vlastně se jedná o velmi starý vůz. O jaký konkrétně, tak to se samozřejmě dozvíte za malou chvilku. Teď už další hudba Simply Red a písnička Fairground. Na rádiu Relax je to samozřejmě hit z 90. let, který vám nabízíme každou hodinu.

Jdeme se podívat do slibovaného světa motosportu. Lewis Hamilton si pořídil Ferrari F40. Vůz přitom před 30 let stál zaprášený v garáži předchozího majitele. Na jeho oživení několik týdnů pracovali inženýři a také mechanici Ferrari. F40 se vyráběla v letech 1987 až 1992 a vzniklo jen 1315 kusů. Pod kapotou má 3-litrový osmiválec se dvěma turby a výkonem 478 koní. S maximální rychlostí přes 320 km za hodinu patří F40 v době svého vzniku mezi nejrychlejší silniční auta. F40 je poslední Ferrari, které před svou smrtí osobně schválil Enzo Ferrari. No a Ferrari F40 patří mezi nejžádanější sběratelské vozy a ty nejlepší kusy se prodávají za miliony eur. Lewis Hamilton zatím neprozradil, kolik ho jeho vysněná F40 stála, ale určitě to pár milionů dolarů asi bylo. Tak to jsou novinky ze světa motosportu.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D7 na 16. až 14. kilometru ve směru na Prahu je velká kolona, tak počítejte se zdržením, a na D5 mezi 7. a 4. kilometrem ve směru na Prahu je taky velká kolona. Tak projíždějte opatrně a kdybyste měli nějaké informace o dopravě, tak nám je neváhejte dávat vědět. Šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: 6. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: čase 11 hodin a 43 minut nám na rádiu Relax dohrála skupina Opět a Radeček a jejich písnička Chtěl jsem jen říct. Byla to taková romantická písnička, ale my samozřejmě budeme pokračovat dál, protože si dáme písničku He Hold Samba. To už je trošku o něčem jiném. Ale každopádně vás navnadím na naše dnešní poslední téma a tím bude, kdo je malá nevýrazná žena, která zdobí jména hudební scény a ty největší ikony světa. Tak tento příběh se dozvíte už za malou chvilku, tak nezapomeňte poslouchat a samozřejmě relaxujte s námi. Krásnou středu.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Mám tu pro vás slibovaný příběh z New Yorku. Je to příběh o A$AP Evie, vlastním jménem Evie Sam. To je newyorská klenotnice a zakladatelka legendárního šperkařství Popular Jewelry. Její obchod v newyorském Chinatownu se stal vyhledávaným místem pro rapery a celebrity. Mezi její slavné zákazníky patří například A$AP Rocky, Drake, Travis Scott, Playboy Carti, Macklemore, Rosalia, Jaden Smith nebo dokonce i český rapper Izoman. Zlomovým momentem byl její vztah s A$APem Rockym, když Rocky poprvé přišel do obchodu, Eva tehdy ani nevěděla, kdo je. Jejich spolupráce a blízký vztah ale pomohly obchod ještě více propojit s A$AP Mob a hiphopovou kulturou. A$AP se stal jakýmsi neoficiálním ambasadorem obchodu a právě díky němu Eva získala přezdívku A$AP Eva. Tak to je věc, pokud se pustíte do nějakého biznisu a nejste si tím úplně jistý, tak štěstí pro vás může vypadat v podobě třeba nějakého rapera, který vám pomůže se dostat až na vrchol. Tak neváhejte a zkuste to taky.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem.

0: 12 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesný kladenský čas.
1: Omezení na dálnici u letiště a sloučení základních škol v Rudné u Prahy. Nejenom takové budou další zprávy na Relaxu. Hezkou středu.
2: Relax Radio.
1: Na dálnici od Slaného nejde odbočit na letiště. Výstavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická vstupuje do další fáze. Řidiči mířící na letiště tak musí jet dál a u sjezdu na Ruzeně se otočit. Z opačného směru na Slaný se pak k terminálu dostanou jako obvykle. Dočasné omezení potrvá do 25. září. Základní školy v Rudné u Prahy se sloučí. Zastupitelé reagují na změny v počtu žáků i legislativní požadavky. Novinka má vést k poklesu administrativní náročnosti a lepšímu využití kapacit. Budova školy v ulici 5. května by zároveň v budoucnu mohla být využita pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Bývalý kralupský pivovar se může stát stavbou roku Středočeského kraje. Za město mluvčí Aleš Levý.
3: Náš bývalý pivovar, přestavěný na městské kulturní centrum, je jedním ze 46 přihlášených staveb. Hlasovat se dá do 21. září. Budova ale zaujala i soutěži Brownfield roku, která cílí na přeměnu dlouhodobě nevyužívaných areálů na místa se smysluplným využitím. Bývalý kralupský pivovar se tady dostal do finále.
1: Vítěz bude vyhlášen 14. října. Pražské děti hledají v psychické tísni pomoc umělé inteligence. Každé čtvrté se na ní obrací dříve než na člověka. Více než polovina žáků totiž nemá ve škole dospělého, kterému by se mohla se svým problémem svěřit. Do popředí se tak dostávají i nové návykové látky, jako třeba kratom. Zatímco loni s ním mělo zkušenost 8% žáků, letos už téměř dvojnásobek.
2: Sport.
1: Spartu dál vede Brian Priske. Dánský kouč má důvěru vedení fotbalového klubu i přes mizerný začátek sezony. Skončili ale dva jeho asistenti. Letenští totiž prohráli 4 z dosavadních 7 zápasů. V tabulce taky jsou 10.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Z aktuálních 20 až 24 stupňů se nám v noci ochladí na 11 až 8. Zítra pak žádné horko nečekáme, polojasno až oblačno a jen 18 až 21 stupňů Celsia. Stejné teploty pak naměříme i v pátek.
0: Tak my s Davidem to ochlazení už trošku očekáváme, je to tak?
1: Během dnešního odpoledne přidají se i přeháňky, no, nebo dešť, uvidíme.
0: Uvidíme, mě to určitě vadit pro tentokrát nebude. A vám určitě taky ne, protože vy budete ve společnosti Rádia Relax i tak dál. Tak se těšte třeba na Love Sensation, anebo už teď Mind Reader, písnička, kterou uslyšíte na Rádiu Relax, tak krásnou středu.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: David Latovský.
5: David Latovský.
2: Relax.
5: Relax Radio.

0: Maruščin pochod od srdce, to je celodenní akce na fotbalovém hřišti v Bratronicích. Už v sobotu 12. září od 10 do 17 hodin. Těšit se můžete na zábavnou stezku v délce zhruba 3 kilometrů, na soutěži nebo na koncert Jakuba Vostřáka. Chybět nebude ani výborné občerstvení a pozor, můžete vyhrát i týdenní pobyt na Šumavě. Výtěžek půjde na pomoc nemocnému Domískovi. Vlastivědné muzeum v Jesenici u Rakovníka vás zve na tradiční štrůdlové slavnosti. To bude také v sobotu 12. září od 14 hodin a čeká vás pohodové odpoledne s kávou, štrůdlem a rakovnickou kapelou MP5. No a poslední pozvánka opět na sobotu 12. září od 15 hodin je na festival Letorosty 2026. Tento festival se koná na zámku v Královém dvoře, no a vystoupí Vildačok, Laura a její tygři, Vojta Dyk a spousta dalších. Mediálním partnerem je Radio Relax a na místě bude náš kolega Dan Adam. Tak nezapomeňte v sobotu vyrazit, ať už to bude do Letorostů, do Jesenice a nebo třeba do Bratrovic. Nic.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Dny města Kladna jsou tady! Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Víte na www.hormann.cz.
5: Herman, jistota na celý život.
7: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. září. Tento den roku 1585 se narodil kardinál Richelieu. Francouzský ministerský předseda zemřel o 57 let později. Roku 1941 se narodil americký soulový zpěvák Otis Redding. Psal se rok 1850, kdy začala i Kalifornie patřit do americké unie. Stala se 31. státem. Ten samý den i rok vznikly státy Nové Mexiko a Utah. Tento den roku 1952 přišel na svět v Anglii Dave Stewart z kapely Eurythmics. Rok před ním americký herec Michael Keaton, kromě jiných také představitel Batmana. Další slavný herec, tentokrát Brit Hugh Grant, se narodil roku 1960. Jeho americký kolega Adam Sandler je také dnešním oslavencem. Na svět přišel roku 1966. Ročník 1970 je v Kalifornii narozená zpěvačka Macy Gray. Roku 1828 se narodil ruský spisovatel, dramatik a myslitel Lev Nikolajevič Tolstoj. Zemřel v roce 1910. Další Rus, tentokrát vojenský pilot Piotr Nikolajevič Něstěrov, provedl jako první na světě tento den looping. Roku 1966 John Lennon poprvé potkal v galerii svoji budoucí manželku Yoko Ono. Na oslavu jejich pětiletého vztahu vydal roku 1971 svoje nejslavnější solové album Imagine. Roku 1950 byl poprvé v americké televizi použit předtočený smích. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Relaxa.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: První odpolední hodinu máme za sebou, je minuta po 13.
1: Králův dvůr má další místo pro odpočinek a zítra se ochladí. Hezké odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Králův dvůr má další oddechovou zónu, vznikla v městské části Počaply u řeky Litavky. Nabízí místo pro aktivní odpočinek i relaxaci. Kromě laviček tu totiž zájemci najdou i hřiště na disc golf. Poslouží jak dětem, tak dospělým. Areál je všem zájemcům volně přístupný. Kraloupy společně s okolními obcemi bojují za lepší ovzduší. Rádiu Relax to potvrdil mluvčí města Aleš Levý.
3: Představitelé Kraloup proto se zástupci Nelaoze vsi, Veltrus postříží na odalené vody Chvaťorub, Zlončic, Kozomína a Úžic. Společně jednali s Orlenem Unipetrol o potřebné modernizaci technologií pro snížení zápachu. Při nestandardních provozních stavech by navíc měla být veřejnost informována srozumitelněji a především co nejdřív.
1: Další jednání s okolními průmyslovými podniky budou brzy následovat. Petr Pavel si možná vydělá 400 tisíc měsíčně. Platy vrcholných politiků by totiž od ledna mohly vzrůst o 5%. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 tisíc na 324 tisíc korun. Lépe než dnes by se měli i poslanci. Železniční přejezd ve Studence skončí, nahradí jej podjezd. Došlo tu k řadě nehod, nejhorší se stala v červenci 2015. Polský kamion tehdy nerespektoval závory a narazilo do něj pendolino. 3 lidé zemřeli, 17 se zranilo. Digitální dovednosti Čechů jsou nad průměrem Evropské unie. Čím dál častěji totiž používáme chytré mobily. Hlavně k nákupům nebo ke komunikaci s bankou a veřejnou správou. V podnicích se navíc dál rozšiřuje používání umělé inteligence. Internet se tak stal nedílnou součástí života napříč generacemi. Bez připojení už jsou jen domácnosti seniorů.
2: Sport.
1: Lionel Messi možná znovu získá zlatý míč. Po dvou letech se vrátil do nominace pro nejlepšího fotbalistu světa. Cristiano Ronaldo naopak už po čtvrté za sebou chybí. Vítěz bude vyhlášen 26. října.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne dál zatažené až oblačné s maximy u 24 stupňů, v noci kolem 10. Zítra pak ochlazení, polojasno až oblačno a jen 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Tak mě tak napadlo, jestli existují věci, které děláme opravdu den co den. Asi jo. Jako malý zázrak den co den by se určitě hodil. Veronu si pustíme už za chvilinku, přeji vám hezké středeční odpoledne.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Mít za producenta a hlavně za DJ takového toho hlavního tahouna a topika, tak to je záruka toho, že se skladba dostane minimálně alespoň do těch diskotékových žebříčků. Stalo se to i tak, že je u nás v Relaxádě jako novinka, byla naposledy, takže uvidíme, jak se jí dneska, protože je středa, bude dařit. To znamená, jestli se dostane do té základní desítky a nebo ne. Pokud byste chtěli hlasovat jakože na www.radio-relax.cz, tak dneska už nemusíte. Nechte si to třeba až od zítra nebo od pozítří, ale to už bude zase úplně nová dávka muziky. Jinak vám samozřejmě přeju hezké středeční odpoledne.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Za 9 minut bude 1:30, posloucháte středeční Radio Relax. Dneska máme 9. září, nevím, jestli to tady už dneska třeba nezaznělo, ale naše kolegyně Kamča se dneska vdává, to znamená má svatbu, vdává se poprvé, to znamená, že je plná ideálů. A mě v tu chvíli napadlo, abych se podíval na nějaký takový ty témata, které patří ke svatbám jako takovým. A zjistil jsem, že třeba průměrný věk při prvním sňatku je u žen zhruba 30,5 roku. U mužů, ty jsou asi zjevně rozumnější, tak u těch téměř 33 let. Zjednodušeně taková ta typická česká svatba dneska, žena kolem 31, muž kolem 33 let. Můžeme se podívat ještě na spoustu dalších zajímavostí, ale to až tak v průběhu celého dnešního odpoledne. Asi si dokážete představit, že kolegové, kteří měli možnost odjet na svatbu, tam jsou. No a ten zbytek, ten my tady prostě zvládnem.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Hermann. Jistota na celý život.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

Dvě minuty po půl druhé probíráme tady ve vysílání svatby. Ono to je docela takový zajímavý téma. Většinou už to má spoustu lidí za sebou, někdo i víckrát, jako proč ne? Ono ty zážitky jsou docela dobrý, co si budem povídat. Ale dneska se vracíme spíš k takové té statistice, to znamená třeba, věděli byste, kdy jako je nejvíc svadeb u nás v Čechách, kdy se Češi nejvíc berou? Jednoznačně samozřejmě v létě, to je jasný. V červnu, když bych se tady díval na jednu statistiku v roku 25, tak červen 8900 svadeb, srpen 7800, ale v září, a to je takový ten třetí nejčastější, to znamená teď, využijte toho, dokud to ještě jde, od června do září se přibližně konají 2/3 všech svadeb v České republice.

dnešním středečním odpolední jsme se vrátili až do roku 1993, kdy vylezl na svět od Culture Beat tenhle ten hit, který se jmenuje Mr. Rain, v té době velká pecka, a co si budeme povídat, ještě dneska se to na všech party hraje, když se to potřebuje pořádně rozjet. Jedna zajímavost je taková, že v Británii se ho prodalo zhruba přes 440 tisíc kusů, a teď to přijde, ale v té době, v tom roce 93, 51% prodejů bylo, a teď se podržte, ještě stále na kazetách. To znamená, kazety měly stále navrch. Mimochodem, spousta lidí nevědělo od začátku, o čem se v referendu zpívá, protože část tam prostě slyšela Mr. Radar, jako, což mi teda přijde divný, ale je to tak. Neexistoval internet, kam by se člověk jako podíval, znáte to, dneska je to jednoduchý. Napiš mi text a dostanete všechno i s překladem. Tak takováhle byla historie, tedy píseň s příběhem Culture Beat a Mr. Rain. Relax Radio. Nejlepší rádio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Byla klubu za 26,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Další odpolední posun v čase, je tu 14. právě teď.
1: Kraj sjednocuje kolárny u železničních zastávek a Sparta dnes hraje s Viktorií Žižkov. Dobré odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj sjednocuje standardy pro kolárny u železničních zastávek. Budou bezpečné s nepřetržitým dohledem kamer. Díky fotovoltaice se navíc obejdou i bez připojení k elektřině. Konstrukce stojanů navíc musí umožňovat bezpečné uzamčení kola s vlastním zámkem uživatele vždy minimálně ve dvou bodech. Počítá se i s minimální kapacitou 15 kol. Beroun má nový veřejný elektrický grill, je v parku Košťálkova u střední zdravotnické školy. Mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Zdejší grilovací místo se dvěma grily na dřevěné uhlí vzniklo v rámci celkové revitalizace prostoru. Jeden z původních grilů byl nyní odstraněn a nahradila ho tato moderní elektrická varianta. Více informací a provozní řád najdete na webu města v záložce aktuality nebo na www.berejne-grilování.cz.
1: V Česku včera opět padaly teplotní rekordy. Úplně nejvíc 33,5 stupně bylo v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Tabulky se ale přepisovaly i na dalších 127 stanicích.

0: krajích. Navázala i neobvykle teplá noc, na některých místech byla i tropická. Německá ekonomika roste jen mírně, aktuálně o 0,3%. Oproti konci loňského roku jde ale o úspěch. Tehdy hospodářství našich západních sousedů stagnovalo. Údaje s napětím sleduje i řada českých firem. Mnoho z nich je na výkonu německé ekonomiky závislých. Často totiž s tamními firmami obchoduje.
1: Sport.
0: Sparta dnes v domácím poháru nastoupí proti Viktorii Žižkov. Fotbalový MOL Cup má na programu třetí kolo. Olomouc se v něm v hanáckém souboji představí na stadionu Prostějova. Kladno si MOL Cup zahraje 23. září, kdy vyzve Ostravu.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio.
0: Časí. Do večera dál oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánikami. Teploty nižší než včera, 21 až 24 stupňů, zítra pak polojasno až oblačno a 18 až 21 stupňů Celsia.
4: Protože jelikož máme tady dneska, nebo já tu mám ve studiu, takové svatební odpoledne by se dalo říct, tak i ta muzika, která tu je mezi 14 a 15, je skoro aktuální. Zkouším žít. Pokud máte rádi poetiku, tak si ji určitě poslechnete v téhleté hodince, co je před námi.
1: Relax Radio.
3: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
3: Relax Radio.

0: Takhle nějak to zní, když se dá dohromady houseový DJ a Popina, tedy Sony Fodera, to je ten DJ, a Becky Hill, to je zpěvačka, která spíš jako se kloní k tomu popu. Dali to dokupy, udělali písničku, která se jmenuje Say Something, a ta je v relaxádě. A teď bych vám to klidně mohl říct, protože už tady mám dokonce i to aktuální pořadí na dnešní večer. Ale neřeknu, počkejte si, musím teda ale uznat, že po dvou týdnech jsou hodně vysoko. A jako, je to pěkná písnička, tak proč ne?
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Blanka je jeho.

0: Lucas and Steve All I Know.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relaxáda.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dorazila mi sem dopravní SMS, napsalý Pepa, děkuji moc. Ahoj, ze Zlonic nad Dřinou stojí porouchaný auto, žádnej trojúhelník, nic, a druhej stojí vedle něj a taky žádné výstražky, tak jezděte opatrně. Přiznám se, to místo určení jako je pro mě trošičku jako záhadou, ale místní asi ví, kde to je. Našel jsem, že tam je poblíž něco podobného jako potok, ale ze Zlonic nad Dřinou, znovu opakuji, stojí porouchaný auto bez jakéhokoliv označení, takže pokud jedete tímhle směrem, tak dávejte pozor, jděte opatrně.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Myslím si, že jediná dálnice, kam se vyplatí brát si sebou třeba kafe v nějakým termohrnku, je Pražský okruh, protože tam není den, kdyby se třeba zrovna v tuhletu hodinku nestálo na víc místech. A upřímně si řekněme, že je to takový ten takový to stání typu přijedete do kolony, stojíte, kdybyste aspoň chvilku stáli, ale popojíždíte furt a furt trápíte tu spojku a podobně. Takže pojďme na tyhle typy, já tomu říkám průběžky. A ta první vás čeká mezi 23. a 18. kilometrem ve směru na D1, je tam kolona cirka 5-kilometrová, většinou se to týká hodně kamionů, ale občas se nám zarazí i ten levý pruh, tak jako být dobrý na to připraven. Pak se podíváme ještě dál mezi 60. a 63. kilometrem, opět ve směru na D1 z okruhu, taky kolona, ale ta už by měla být menší, to je potěšující, zhruba kilometrová. Na D8, když už jsme u těch kolon, mezi 84. a 85. kilometrem ve směru na Drážďany se taktéž tvoří kolona, ale to bude něco rychlého, takže nemusíte mít strach. Když už jsme u D8, tak pozor, na 60. nebo v úseku od 63. do 60. kilometru se opravují výtluky, takže se to tam může trošičku zbrzdit. No a konečně D11 ve směru na Prahu, kilometr 89, je nehoda. Levý jízdní pruh je uzavřený, to znamená, počítejte s tím, že minimálně do 3 tam bude ta doprava trošičku váznout. Je to osobní auto a dodávka v levém jízdním pruhu a navíc tam okolo toho lítá docela dost lidí. Opatrně, šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vzhledem k tomu, že září je měsíc, kdy ještě vlastně jako se zažívá nejvíc svadeb, je to trojice měsíců, červen, srpen a září, v těchto těch měsících je jich nejvíc, tak se dneska bavíme jakoby o svatbách kompletně, to znamená zajímavosti, kde, s kým, kdo a jak, nebo ne až tak konkrétně, ale díváme se třeba na to, o kterém měsíci se říká, že to je taková jako svatební poušť. Logicky to vychází na leden. Já tady mám teda statistiku z roku 2024, to se v něm uskutečnilo pouze 800 svadeb. Pro porovnání v červnu jich bylo zhruba 11x tolik. Je to celkem pochopitelný, i když má někdo rád zimu, nebo třeba dostává takzvanou lednovou slevu, to se přece dělá na začátku roku, tak proč ne? Jinak nejpopulárnější svatební dny jako takový, tak ty se většinou vážou k tomu danému roku. To znamená třeba v roce 24 to bylo 24. srpna 2024, v roce 25 to zase byl jiný den a tak dále. Vždycky si to váže k tomu roku a vůbec i k těm číslům, který tam jsou a tak dále. To pak je jako nabito. Třeba konkrétně v tom 24. roce si v jediný den řeklo ano zhruba 1700 párů. Doufám, že to nebylo u jednoho oddávajícího.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Line.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích

0: one time.
1: Tak právě teď je tu 15. hodina a vyšlo nám to úplně přesně.
2: Kladenský Lidl schořel kvůli zkratu a zítřejší maxima kolem 20 stupňů.
3: Relax Radio.
2: Závada, elektroinstalace a zkrat. Kvůli tomu včera v Kladně schořel Lidl. Zjistili to vyšetřovatelé. Prodejna potravin prakticky lehla popelem. Provozovatel ji prý určitě obnoví. Začne s tím hned po ukončení vyšetřování. Louny mají novou interní ambulanci. Je v poliklinice.
4: Léčí tu onemocnění srdce, zažívání ledvin nebo třeba cukrovku. Vedlejší pracoviště, takzvaná denzitometrie, se navíc specializuje i na problémy s kostmi. Provozní doba je od pondělí do pátku. Pro lounské obyvatele jde o výrazné zlepšení. Dosud museli s těmito problémy jezdit do Chomutova.
2: Říká mluvčí města Pavla Kutlu. V Loděnici pokračuje rekonstrukce střechy kulturního domu. Stará krytina je pryč, nahrazuje ji nová. Potom se naváže zateplením fasády. Obec zároveň připravuje i rekonstrukci hasičské zbrojnice. Hladina Slapské přehrady denně klesne o 20 cm. Orlík už totiž nemá vodu k doplňování průtoku Vltavy. Řekou tak v Praze teče kolem 40 metrů krychlových za sekundu. Bez slap by to byla ani ne polovina.
3: Sport.
2: Hokejisté Sparty čekají na titul skoro 20 let. Naposledy jej získali v roce 2007. Pražané teď touží být lepší než v minulém ročníku a dojít do finále. To jim ve třech předchozích sezonách vždy těsně uniklo.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí

0: evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný. Více na www.terry.cz.
1: Relax Radio.
2: Do večera dál oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Teploty nižší než včera, 21 až 24 stupňů. Zítra polojasno až oblačno a 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Tak se podíváme trošku dál, myslím tím časově.
4: Kdo ví, co bude stát?
3: Byly doby, kdy jsem si přál, abych viděl trošku do budoucna, věděl bych, co se stane. Dneska už ne. Každopádně u nás za chvilinku zahrajeme Meduzu.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušnej oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: 16 hodin a 2 minuty k tomu.
1: Omezení na dálnici u letiště a sloučení základních škol v Rudné u Prahy. Nejenom takové budou další zprávy.

0: Vy na relaxu, hezkou středu.
1: Relax Radio.
0: Na dálnici od Slaného nejde odbočit na letiště. Výstavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická vstupuje do další fáze. Řidiči mířící na letiště tak musí jet dál a u sjezdu na Ruzeně se otočit. Z opačného směru na Slaný se pak k terminálům dostanou jako obvykle. Dočasné omezení potrvá do 25. září. Základní školy v Rudné u Prahy se sloučí. Zastupitelé reagují na změny v počtu žáků i legislativní požadavky. Novinka má vést k poklesu administrativní náročnosti a lepšímu využití kapacit. Budova školy v ulici 5. května by zároveň v budoucnu mohla být využita pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Bývalý Kralupský pivovar se může stát stavbou roku Středočeského kraje. Za město mluvčí Aleš Levý.
2: Náš bývalý pivovar, přestavěný na Městské kulturní centrum, je jedním ze 46 přihlášených staveb. Hlasovat se dá do 21. září. Budova ale zaujala i soutěži Brownfield roku, která cílí na přeměnu dlouhodobě nevyužívaných areálů na místa se smysluplným využitím. Bývalý Kralupský pivovar se tady dostal do finále.
0: Vítěz bude vyhlášen 14. října. Pražské děti hledají v psychické tísni pomoc umělé inteligence. Každé čtvrté se na ní obrací dříve než na člověka. Více než polovina žáků totiž nemá ve škole dospělého, kterému by se mohla se svým problémem svěřit. Do popředí se tak dostávají i nové návykové látky, jako třeba kratom. Zatímco loni s ním mělo zkušenost 8% žáků, letos už téměř dvojnásobek.
1: Sport.
0: Spartu dál vede Brian Priske. Dánský kouč má důvěru vedení fotbalového klubu i přes mizerný začátek sezony. Skončili ale dva jeho asistenti. Letenští totiž prohráli 4 z dosavadních 7 zápasů. V tabulce taky jsou 10.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
1: Relax Radio.
0: Z aktuálních 20 až 24 stupňů se nám v noci ochladí na 11 až 8. Zítra pak žádné horko nečekáme, polojasno až oblačno a jen 18 až 21 stupňů Celsia. Stejné teploty k naměříme i v pátek.
4: Už za chvilku vám prozradím, koho že budeme mít zítra za hosta odpoledne a teď vám pustím třeba v této hoďce mezi 16 a 17 motýly.
5: Nasaď mi na chvíli.
4: I když je to v tomhletom počasí docela nepředstavitelný, já se děsím tady v kraťasech, až půjdu domů, tak zahrajeme si je 100%. Posloucháte Relax, přeju vám hezké středeční odpoledne.
1: Relax Radio.
6: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop s Alešem.
6: Relax Radio.
1: Relax.

0: Alex Warren byl minule ve čtyřech novinkách Relaxády, to znamená hitparády Relax Rádia. Jak se umístila tahle ta skladba, jestli se teda umístila v té desíce, to se dozvíte už dneska od 18 hodin. Dneska tady pro vás mám jednu pozvánku na zítra, to znamená, kdybyste náhodou to chtěli slyšet, zajímalo vás to, tak ve čtvrtek odpoledne bude naším hostem tady ve studiu inženýr Jan Klas, který 19 let vedl řízení letového provozu České republiky a trochu si tvrdit, že bude mít určitě spoustu zážitků a zajímavých zkušeností. S kolegou Davidem si budou povídat třeba o tom, v čem byla v řízení tak velké společnosti největší odpovědnost. No a taky samozřejmě to je jasná věc, jaké budou jeho další kroky. Tak nezapomeňte, zítra odpoledne na Relaxu host inženýr Jan Klas.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Nevím, jak vnímáte vy tu změnu počasí, která dneska nastala. Já ji vnímám tak, že jsem si před chvilinkou zavřel dveře tady na terásku, protože přiznám se, jako už mi tady ve studiu začalo být ne že zima, ale chladněji. A je teda pravda na druhou stranu, že jsem to asi úplně nevychytal a to jsem věděl předpověď počasí. Dneska opět kraťasy tričko s krátkým, takže jsem docela zvědavej. Až to sedm zavolím, tak jak povalím domů, jestli mi bude zima nebo ne. Každopádně ještě je spoustu času, ještě se může oteplit. Teď máme zhruba za nějakých 8 minutek půl pátou a já tady pro vás mám, no je to takový návod na to, jak se zahřát i třeba v tomhle počasí.
1: Léta 80.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Než se pustíme do všech pozvánek a všechny jsou na sobotu, tak jsem se schválně díval na počasí a vypadá to, že v sobotu by se mohlo alespoň občas, neříkám, že furt, ale alespoň občas objevit sluníčko. Takže eventuálně by mělo být docela slušně. Tím pádem vás můžu celkem bez obav pozvat na Maruštin pochod od srdce, což je celodenní akce na fotbalovém hřišti v Bratronicích. Jak už jsem říkal, proběhne v sobotu 12. září od 10 do 17 hodin. Těšit se můžete na zábavnou stezku v délce cirka asi 3 km, taky na soutěže a nebo na koncert Jakuba Vostřáka. Chybět nebude ani výborné občerstvení a pozor, jako tohle je lákavá nabídka, můžete vyhrát i týdenní pobyt na Šumavě. Výtěžek půjde na pomoc nemocnému Domískovi. Další nabídka je do vlastivědného muzea v Jesenici u Rakovníka. A musím vám říct, že kdybych měl čas, tak tam určitě vyrazím, protože do Jesenice vás zvou na tradiční štrůdlové slavnosti. A já štrůdl miluju. Opět sobota, 12. září, tentokrát od 14 hodin. A čeká vás pohodové odpoledne s kávou, samozřejmě s výborným štrůdlem a rakovnickou kapelou MP. Buď to 5, anebo MP5, nevím, jak se pánové čtou. A jdeme na další, poslední nabídku, na festival Letorosty, který proběhne, světe div se, taktéž v sobotu 12. od 15 hodin v zámku, nebo na zámku Králův dvůr. Tam to bude trošičku jiná muzika, vystoupí Vilda Čok, Laura a její tygři, to by mě hodně lákalo, Vojta Dyk a další. Mediálním partnerem je Radio Relax a na místě bude náš kolega Dan Adam.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Tak leto už je pryč, s tím bych pomalu, ale jistě souhlasím. Listopad, ten ještě daleko, dneska máme teprve září a ještě nějakou chvíli to potrvá. Každopádně třeba zrovna dneska šla teplota docela dost razantně dolů. Pojďme se podívat do kalendáře, máme tu speciální výročí a pak takový ty klasický. Speciální, to musím připomenout, dneska to je fakt jako super věc. Dneska se totiž slaví Národní den plyšových medvídků. Já vím, že to může znít ujetě, ale když se podíváte k nám na relaxácký Facebook, tak zjistíte, že my ho taky slavíme, protože, no prostě podívejte se, Facebook Relax Rádia, uvidíte tam toho našeho plyšového medvěda a hlavně, jestli máte nějakýho doma, tak nám ho k tomu hoďte do komentářů, ať mu není tak smutno. Jinak dneska samozřejmě máme ještě další spoustu výročí, ale co je mi hodně sympatický, Národní den vídeňského řízku. O tom bych se utloukl.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. září. Tento den roku 1585 se narodil kardinál Richelieu. Francouzský ministerský předseda zemřel o 57 let později. Roku 1941 se narodil americký soulový zpěvák Otis Redding. Psal se rok 1850, kdy začala i Kalifornie patřit do americké unie. Stala se 31. státem. Ten samý den i rok vznikly státy Nové Mexiko a Utah. Tento den roku 1952 přišel na svět v Anglii Dave Stewart z kapely Eurythmics. Rok před ním americký herec Michael Keaton, kromě jiných také představitel Batmana. Další slavný herec, tentokrát Brit Hugh Grant, se narodil roku 1960. Jeho americký kolega Adam Sandler je také dnešním oslavencem. Na svět přišel roku 1966. Ročník 1970 je v Kalifornii narozená zpěvačka Macy Gray. Roku 1828 se narodil ruský spisovatel, dramatik a myslitel Lev Nikolajevič Tolstoj. Zemřel v roce 1910. Další Rus, tentokrát vojenský pilot Piotr Nikolajevič Něstěrov, provedl jako první na světě tento den looping. Roku 1966 John Lennon poprvé potkal v galerii svoji budoucí manželku Yoko Ono. Na oslavu jejich pětiletého vztahu vydal roku 1971 svoje nejslavnější solové album Imagine. Roku 1950 byl poprvé v americké televizi použit přetočený smích.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Mrkněte na hodinky a srovnejte si je spolu s námi, je tu 17. právě teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Počasí se zítra moc měnit nebude, na rozdíl od toho dnešního, to bude spíš obráceně, to znamená, zpočátku dne čekejte, že bude spíš chladnějc, nějaký ty mráčky může i sprchnout, odpoledne by měly srážky ustávat a oblačnost rozhodně ubývat. Máme poslední hodinku do hitparády, do relaxády a určitě se tam objeví i tato hitovka. Asi to nebudu teď moc rozkecávat, je to Mondo, skladba s názvem Gold a více dozvíte, pokud budete poslouchat mezi 18. a 19.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz.
3: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Pokud alespoň trošku sledujete atletiku, tak víte, že Armand Duplantis, který má přezdívku Mondo, alespoň tu hudební, je velmi, velmi úspěšný atlet. Světový rekordman ve skoku o tyči, letos jsem ho sledoval docela dost a některé boje, které tam předváděli, to jako ty stály za to. Každopádně doporučuji, pokud někdy do budoucna narazíte na nějaký závod, kde se skáče o tyči a kde on je, tak rozhodně vydržte, stojí to za to. Jinak má samozřejmě převahu faninek a pochopíte, když uvidíte, prostě je to bohem.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop. Relax Radio.

0: Kdybyste náhodou nevěděli, kam vyrazit v pátek a v sobotu za zábavu a máte rádi muziku 80. a 90. let, třeba tohleto třeba Enlí Voices, bomba, tak můžete určitě zaběhnout do kavárny hotelu Kladno a můžete tam klidně i dojít, nemusíte běžet. A když se zeptáte DJ a budete na něj hodní, tak vám možná i zahraje.
1: Léta 80.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrod z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak mám tady před sebou otevřený 3 dopravní servery, nevím čím začít, asi klasicky, protože odpoledne tak se podíváme na Pražský okruh, tam totiž na 20. kilometru ve směru na D1 je nehoda. Ty, co jsou jakoby účastníci nehody, jsou lehce posunutý do neprůjezdný zpevněný krajnice, to znamená takový ten klasický odstavný pruh, ale jako mluvím o tom, protože to je jednak osobák, to by bylo celkem v pohodě, ale spolu s nimi tyrák. A ten tyrák zasahuje návěsem mírně do pravého jízdního pruhu, to znamená, může se stát, že se tam trošičku zaseknete. Kolona ve směru na D7, tedy ve směru na Ruziň, od 14. do 18. kilometru, je to taková popojížděčka, počítejte s tím, že se tam určitě zaseknete, zhruba v délce 3 kilometru, a to samý i v opačném směru, to znamená na D1, začal bych asi od 23. do 17. kilometru, ta je teda extra dlouhá, podle odhadu prý zhruba 5-kilometrová, měla by se nějakým způsobem rozjíždět okolo 6. hodiny, což vydržte, to už jenom půl hodinka, a potom teda ještě v jednom úseku od 62. do 63. kilometru, ale to už by, neříkám, že mělo být úplně všechno, protože co jsem tak jako rychlostí blesku před chvilinkou ještě kouknul na D5, tam se to taky nějak začíná štosovat, bohužel vám neřeknu úplně přesný místo, tak vás to může překvapit kdykoliv. Tak kavčo sebou a pevný nervy.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

8 minut po půl šesté na relaxu Karma Child a Celebrities už za chvilinku, no za chvilinku, za 20 minut vypukne relaxáda, oficiální hitparáda Relax Rádia. Já bych vás ještě možná v tuhle chvíli, abych na to pak nezapomněl, což je celkem logicky, se to může stát, tak bych vás nasměroval na náš rádiový Facebook. Jednak, tam máme něco ze života, co bych fakt jako nikomu nepřál, to je jedna věc. A pak druhá věc, protože dneska, nechci, abych vypadal nějak dětsky, jo, nebo dětinsky, ale dneska se slaví den plyšových medvídků. Já děkuju už těm, kteří tam přihodili toho svýho, nebo nějakou plyšovou potvrdku, nebo něco takového, ale můžete se tam podívat, je to oficiálně potvrzený, je tam fotka a je tam hlavně náš rádiový medvěd. Takže můžete se podívat a když tam přidáte nějakou tu fotku toho svýho plyšáka, myslím tím to nejlépe medvěda, ale je nám to úplně jedno, tak budeme jedině rádi, aspoň ten náš nebude sám.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Tohle jsem se nějak přistihl, šel jsem z relaxády domů a nějak jsem se přistihl, že jsem si pobrukoval tuhletu muziku od Imagine Dragons a Nice to Meet You, takový to tu. Já nemám moc hudební sluch, takže se omlouvám. Každopádně je to hodně chytlavá melodie, zahráli jsme si ji teď pár minut před 18. hodinou, protože za chvíli nás čeká další vydání relaxády. Bude mít pořadové číslo 1577 a co tak jako do ní nahlížím, tak první místo, no takhle, jako nepřekvapuje mě to, jakože bych z toho byl dvakrát odvázaný, to nejsem, ale tak stalo se, tenhle zpěvák má prostě spoustu fanoušků a faninek. Zatímco mý favoritky Madonna a Kylie Minogue jsou sice na bedně, ale furt to není to, co bych si jako myslel, kam by se mohli dostat. Jinak mám docela radost, protože v tom desetimístním žebříčku je určitě Pokáč a 100% i Atmo Music, to znamená trošku český muziky. A ten Pokáč je navíc ještě hodně dobrý.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Je to tady, ještě 3/4 minuty a bude tu 18. hodina, to znamená středeční večer.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Tak vám nevím, jestli to leto fakt už jako končí nebo ne. Zítřejší teploty, ty maximální, jsou někde okolo 21 stupňů. Jako pozor, žádná sláva. Asi bych se trošičku přeoblík. Už to nebude jako dneska kraťasy a triko. Jinak čekejte, že to počasí, nebo vůbec ta obloha, bude v obráceném gardu jako dneska. Dneska to dopoledne docela šlo, odpoledne se nám rozpršelo, zítra to bude opačně, to znamená dopoledne by mělo být hůř a jestli bude lepší, tak možná odpoledne a nebo k večeru. Tolik info na zítra.
2: Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relax Radio.
0: No a teď už pojďme za muzikou. Před námi je Relaxáda s pořadovým číslem 1577. Já se tak těším na tu 580, jak to tady oslavíme pořádně. I dneska mám pro vás 4 novinky, které odprezentujeme v průběhu té jedné hoďky. A plus k tomu samozřejmě žebříček je 10 písniček, přesně tak, jak jste pro ně hlasovali na www.radio-relax.cz. To musím připomínat, já na to zapomínám, jo, ale je to to nejdůležitější, co je na celý Relaxádě, protože potom podle toho dáváme dohromady ten další, to další kolo, to další vydání. Takže pozor, to hlasování number one. Řekl jsem, ještě jednou to připomenu, www.radio-relax.cz. Samozřejmě musíte počkat, až odehrám tu dnešní, to je celkem jasný. Tak, jak dopadla ta minulá?
2: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Na třetím místě Blanka Jejejo a musím vás uklidnit, ještě dneska ji někde určitě uslyšíte, ale neřeknu vám kde. Adonis, Cherry on Your Cake, minule se probojoval až na 2. místo, ta jednička mu prostě chyběla. A to jenom proto, že na jedničce byly minulé tyhle ty 2 sympatiáci, který mě fakt jako sedli i muzikou, i vůbec naturelem. Já jsem se díval na tenhle ten videoklip. Lukas a Steve dneska už bohužel ne. All I Know, takže to bylo minule jedničkový a teď už jdeme na další věc. Ono je totiž docela i možný, že z těch 4 novinek se třeba některá nedostane do toho základního pořadí a já vždycky říkám, je mi to líto jí pustit jenom tak jako do světa a je dobrý si ji aspoň připomenout. Minule bohužel, a jako to musím říct, že jsem to ani nečekal, měl toho Peška, nebo chcete-li Černýho Petra, topik. A přijde mi to docela zvláštní, protože tohle je muzika, která je naturelem tak jako v tom, že by se měla v Relaxádě udržet, to znamená, že by nějaký ty hlásky od vás měla dostat. Teď už ale pojďme na tu základní desítku a na 10. místě novinkový Honza Pokorný, nebo chcete-li Pokáč, to je takové jeho umělecké jméno. Honza Pokorný je úplně jeho občanské jméno. Co si budem povídat, je to chlápek, jehož písničky, když posloucháte, tak hned máte, aspoň třeba já teda, dobrou náladu. Minule je taková muzika ze života, by se dalo říct, ta písnička se jmenuje Ignore. Já jsem se těšil a doufal jsem, že ji posunete na jakékoliv místo v tom žebříčku. Pravda, startuje na 10., což není úplně to nejlepší. Máme tady novinky, které se dostaly vejš, to se docela i divím, ale zaplať pánbu za tu 10, třeba se vyšplhá zase ještě o trošičku výš v příštím vydání. Na 9 jsou totiž Atmo Music, co si budem povídat, to si hodně jako pletou lidi, každý si myslí Atmo Music, to je z Prahy. Depak, Atmo Music jsou z Liberce a možná si vzpomenete na jejich velký hit Anděle, ten byl svýho času tak úspěšný, že patřil mezi nejhranější český písničky v rádích a co si tak jako vybavuju, v den vydání byl dokonce jedničkou na jedné streamovací službě. Tak, tolik 10. a 9. místo, Pokáč a Atmo Music, tak si to pojďme užít, protože ten Pokáč je fakt úžasný, dej tomu hlas.
2: Relaxáda. Relax Radio. 10.

0: Radio.
1: Relaxáda.
0: 9. místo.
2: Asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej. Si vzala srdce mý, na oplátku dala svý život, byl za chvíli krásný.

0: Přijde mi to docela divný, protože jak Pokáč, tak i Atmo Music mi přijdu jako docela super česká muzika a že jsou jenom na 9. a 10. místě, no tak jako bohužel rozhodujete vy svými hlasy na www.radio-relax.cz a tam je můžete buď to posunout, anebo, a to bych doporučoval, je můžete posunout směrem nahoru, pochopitelně. Teď pojďme dál, protože před námi je první ze 4 novinek, budeme mít celkem 4 dneska, to tak bývá pravidelně. A tam je docela zajímavý chlápek Robin Schulz a spolu s ním ještě Watermort. Robin Schulz je vlastně DJ, který prorazil prakticky do hudebního světa přes remixy. Jako já znám od něj fakt jako spoustu remixů a jako dává tomu ten správný drive. Takže uvidíme, co udělá. Mimochodem ten chlápek, co s ním je v téhleté skladbě, která je před námi za chvilinku, Take It Slow, Watermort, má docela zajímavou přezdívku a vypůjčil si ji podle nafukovací madračce. Madračky, na který se válel v průběhu léta. Tak se mu zalíbila, že si tak začal říkat. No a pak si dáme taky Alexa Warrena, ale to bude hned po něm na 8. místě.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Jedeme dál, tohle je Alex Warren, který skončil na 8. místě, z novinek se dostal ne nejvýš, ale na prostřední místo, na 8. místo Emerald Eyes. Mimochodem, podíváme se i dál, protože před námi je 7. a další novinka. Na té další novince, to je jako docela zvláštní, Baby K, vlastním jménem Claudia Nahum, to jsem si musel teda vyhledat, narodila se v Singapuru, přestěhovala se do Londýna a nakonec, jestli se jí tam nelíbilo, nevím, zamířila do Říma, takže pozor, a je to italský rap, takže to bude fakt bomba. Byla, to co měla úspěch, protože byla předskoukanka Nicki Minaj a tak dále, prostě těle těch slavnějších, takže nějakou průpravu asi má. To je další novinka, která nás čeká. A potom, jak jsem zmiňoval, James Blunt, to je James Blunt. Jako, jak jsem o něm četl takový ty informace typu, že si vozil kytaru na tanku, protože on vlastně byl voják, nebo je možná ještě nějak v záloze, to nevím, ale když byli v Kosovu, tak aby ji nestratil, tak si ji prej dal, pověsil si ji na tank. Muselo to být docela zábavný. Každopádně při tom, nechci říct přímo tažení, ale při té akci, kterou měli v Kosovu, prej složil spoustu písniček a možná tam byl základ i téhleté, která je dneska na 7. místě.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Posloucháte Relaxádu na rádiu Relax a já jsem tady poslední tři minuty vymýšlel jednak konspirační teorii a jednak jsem tady řešil strašně neskutečně velký češtinský problém. Teď bude Dua Lipa a teď jsem zkoušel skloňovat Dua Lipa. Zkuste si sedmej pát sami pro sebe s kým čím s Duou Lipou, nebo já nevím. Každopádně zkusím si to nějak jako zavonačit tak, abych jich mluvil v prvním pádě, takže přišel jsem na to, a to už je ta konspirační teorie, jestli náhodou James Blunt, protože on byl na té misi v Kosovu a Dua Lipa v podstatě v Kosovu vyrůstala do nějakých 15 let, jestli se tam tyhle ty dva nemohli třeba potkat a jestli třeba on o ní nenapsal tu písničku, ten jeho velehit You Are Beautiful, je to možný. A teď navíc ještě musím říct, že Dua Lipa se potom, protože on pak taky zmizel, že jo, se v 15 přestěhovala do Londýna, kde se chtěla jako trošku ukázat v muzice a na startovat svoji hudební kariéru, ale v Kosovu stále se svým otcem nějakým způsobem hudebně funguje, založila tam Sunny Hill Festival a navíc od roku 25 získala kosovské občanství. Takže tohle jenom jsem to tak jako chtěl propojit. Máme tady šesté místo, Training Season, to se vám bude líbit. A hned na pětce je Daša, to je trošku něco jiného, to je spíš taková countryovka, ale hodně příjemná. Mně je sympatická tím, že ona má takový jakože poločeský jméno, Anna Daša Novotný. Jako zajímala by mě její přeci, ale to jsem fakt jako nikde nedohledal. A když jsem se díval, tak ona prostě má trošku jiný styl muziky, který se samozřejmě v Evropě líbí, co si budem povídat. Její písničky jsou o životě na vesnici, by se dalo říct, taky o takovým tom zamilovaném životě a samozřejmě taky o nevěře. Jinak jedna z mála těch, který si u psaní písniček museli i vydělávat, aby na to takzvaně měli, to znamená živila se těžkou prací. Má ráda koně, to jenom tak, kdybyste náhodou ji někde potkali a chtěli si udělat trošku očko.
1: Relaxáda. Relax Radio. Šesté místo.

0: Jak jsem říkal před chvilinkou, tohle je fakt hodně sympatická muzika. Daša, písnička se jmenuje Memo. To připomínám proto, kdybyste náhodou chtěli hlasovat, tak na www.radio-relax.cz najdete nabídku právě Daši. Dejte jí hlas, ať se trošku dostane vejš. I když upřímně, je tady 3 týdny a minule byla 7, dneska 5, ta ten postup má nějakým způsobem vydlážděný. Takže je to na vás, budu rád, když ji přispějete. To zní hrozně, ale je to tak, protože tahle muzika si myslím, že do relaxády patří, i když relativně je to taková jako countryovka, co si budem povídat. Teď ale jdeme dál, protože před námi je 3. nomínka a to je Dajla Boots On. Co si budeme povídat, tam je to takový trošičku jako zmatený i pro mě. Já jsem se snažil o ní dohledat co nejvíc věcí, moc se mi nezadařilo. Akorát, že tahle ta písnička Boots On je, vznikla po večeru, kdy si, ona měla deníček, nebo má deníček možná, kdy si do deníku položila takovou záludnou otázku, jestli by prý na ní byla pyšná její dětská verze. A boty v té písničce, ve které za chvilinku ji uslyšíte, nejsou jenom boty, jsou to jako, nebo je to takový symbol rozhodnutí konečně vykročit za vlastním snem, tak jako má to hlubokou myšlenku. To zase jako musím uznat, že jo. Tak to bude za chvilinku další novinka od Daily a hned potom si dáme osvědčenou dvojku Sony Fodera a Becky Hill. Sony Fodera je simpoš, protože on, a já to o něm vím naprosto přesně, si nechal svoje občanské jméno a nepoužívá žádný umělecký pseudonym. A co si budeme povídat, má svůj vlastní label, ten se jmenuje Solo Toko, to je zvláštní název, a má relativně dost úspěchu. Becky Hill, no tak ta byla v britském hlase, dostala se relativně daleko až do semifinále a tuším, že i v hitparádě britský měla nějaký svůj singlový hit, který byl number one takzvaně. Takže to je, co se týče muziky, která je před námi. Tak jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Sony Fodera, Becky Hill, aktuálně čtvrté místo, taky posun z minulé šestky a v naší relaxádě je tady druhý týden, tahle ta dvojka, takže si myslím, že mají prostě nakročeno na tu bednu, to se nedá nic dělat. Tam má ale určitě nakročeno i naše čtvrtá novinka Mondo Duplantis se skladbou Gold, určitě tohleto jméno vám něco říká, pokud sledujete atletiku, já teda jako se na ní dívám celkem pravidelně, obzvláště na skoky o tyči, protože Mondo Duplantis, pokud to víte, překonal už 15 světových rekordů ve skoku o tyči. Převážně to byly jeho rekordy, takže se vždycky divím, že ho to ještě baví. Každopádně teď má nový cíl, chce získat Grammy a už proto dělá jako ledacos, protože měl, myslím, že loni single, který se jmenoval Bob, a líbil se mi hodně, i v relaxádě se jako dobře líbil, nebo se umístil. A teďka vydal nový single, který se jmenuje Gold. A mimochodem, jestli se nepletu, je to vlastně oficiální skladba prvního atletického šampionátu. Jako myslím si, že má dobře nakročeno. Jinak, pozor, abych na ní nezapomněl, je to vysoký, modrooký blondiák, takže buldozer divčích srdcí, ale dámy, pozor. Jak jsem četl rozhovory s ním, je věrný a drží se jedné ženy, což jako mu slouží ke cti. Každopádně všechny ostatní jenom tak zálibně koukají. Já se vždycky dívám, když on je v tom svém sektoru skokanským, jo. Jak na něj všechny ty ženský koukají a říkám si, teda chlape, to by já fakt závidím. No, pojďme dál, protože novinku jsme už uvedli a jdeme na další dvojici, Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation. Koukám na to, jsou na třetím místě, jsou tu třetí týden, to znamená, že ještě chviličku mají i na to, aby se dostali na té bedně ještě trochu vejš. A já doufám, že se jim to povede, uvidíme. Obě dvě, co si budem povídat, už mají nějaký pátek odkroucený v té populární muzice. A když jsem se tady díval na nějaký zajímavosti, no tak jo, tady možná v Guinnessově knize rekordů, tak do té se poprvé třeba Madonna dostala v roce 1986 s albem True Blue. Kylie, tak ta je podle australského národního filmového a zvukového archivu, které hezky to mají, první zpěvačkou, která měla ve Velké Británii album číslo 1 v 5 různých dekádách. Jak jsem říkal, prostě ty 5 dekádovky, ty se jich držej.
1: Novinka relaxády.

0: Teď si to tady kontroluju na jedné streamovací službě. Opravdu obě dvě, jak Madonna, tak Kylie Minogue, tuhleto skladbu prezentují jako společné dílko. Love Sensation After Hours Mix. Madonna si ji dala na svoje nový album, který vydala v červenci. Kylie, protože nic nevydává, teda myslím tím jako album, tak si z toho udělala alespoň takový maxi single, by se dalo říct. Ale obě to mají a myslím si, že u obou to má velmi slušný úspěch. Co si budem povídat, tohleto jsou, nechci přímo říct paní zpěvačky, to ne, abych je neurazil, ale prostě jsou to baby, který to umějí, co si budem povídat, a mají to promakaný od základu, to znamená i propagaci okolo, show, reklamu a tak dále a tak dále. Na to, že mají za sebou 5 desetiletek, jako to prostě nemá chybu. Víc bych asi k věku se nevyjadřoval. Teď pojďme dál, protože před námi je druhé místo a tam je, a jak já s oblibou vždycky říkám, polská Blanka. Já jim mám rád tuhletu zpěvačku už jenom proto, že na to, že je to Polka, tak že si nedala takovýto klasický polský jméno, který se blbě vyslovuje. Znáte to, takovýto Malgorzata a takovýhle, jo, já to ani neumím, jo. Ale znám spoustu jiných polských hlášek, který by tady asi nezněli úplně nejlíp. Nebudu to tak nějak hrotit. Polská matka, bulharský otec, takže původ mezinárodní, to je jasný, stejně jako její hudba. Mimochodem, k muzice se dostala prej už jako 13letá, relativně brzo. A její první song se jmenoval Strong Enough. Okamžitě jsem si vzpomněl na Cher, ale pouštěl jsem si to a nemá to s tím nic společného. Byla v Eurovision, jasná věc, dokonce ji vyhrála, to je taky pochopitelný. A v polské verzi Top Model, to je jen taková jako informace bokem. Nepodařilo se mi zjistit, jestli tam byla jako modelka a tak jako nevypadá špatně, a nebo jestli tam byla jako zpěvačka. A to je celkem jedno. Každopádně je před námi druhé místo. Písnička, kterou mám hrozně rád, protože není nějak jako extra složitá na výslovnost. Stačí říct jenom jejejo a jdeme na to.
1: Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio. Druhé místo.

0: Tak jo, pomalinku, ale jistě jdeme do finále dnešní relaxády. To znamená, máme za sebou 9 skladeb, to znamená z toho pořadí klasického, plus máme za sebou 4 novinky a všechno bychom si to teď měli zrekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Robin Schulz, Král remixu a spolu s ním Watermelon, Take It Slow, první nabídka dnešní relaxády.

třetí novinka Dajla Buzon. Další novinka, pro kterou můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, to je Mondo Duplantis, Skokanotyči a možná budoucí držitel Grammy Gold.

0: Kdyby existovaly hlasy za sympatii, tak si myslím, že Mondo tutově vyhraje během jednoho kola. Je z desítky až úplně nahoře. Tak teď pojďme na ten základ, to znamená tu základní desítku hitů.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

0: docela jako hlasoval pro to, abyste Pokáčovi těch hlasů dali co nejvíc. Ignor je úžasná věc a když nic jiného, tak vám to aspoň zlepší náladu. Navíc je to ze života, že jo, co si budeme povídat. Atmo Music na devíce.
1: Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen. A pak, že se lidi znova nescházej. Jsi vzala srdce mý, na oplátku dala svý život, byl za chvíli...
0: Osmé místo a minule novinkový, Alex Warren.

pátém Country, Daša a Memo. Na čtvrtém místě Sony Fodera a Becky Hill, Say Something. Chci být hodně odvážný, takže řeknu třetí místo. Dvě veteránky hudební scény, Madonna, Kylie Minogue, Love Sensation.

0: Na dvojce bulharsko-polská zpěvačka, která se jmenuje prostě Blanka, a hit, který mám strašně rád, protože je strašně nenáročný na vyslovení, je Jeju. No a nebudem to zdržovat a jdeme hned na jedničku, protože času je málo a voda stoupá, jak se říká. Dneska naposledy, přátelé, pozor. Adam Pavlovčin, tedy Adonis, Cherry on your cake. Jako prošel si to od spoda až úplně nahoru. Dělá svoji muziku, má výborný kostýmy, prostě dokáže zaujmout. Takže to první místo dneska je úplně zasloužený.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

0: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
1: Tak jsme to dotáhli až do konce. Je tu 19. hodina, zdateme středa 9. září, abych se do toho nezamotal.
0: Relax Radio.
1: Co si budeme povídat, já už jsem to tak jako lehce naznačoval, ne že by léto bylo úplně pryč, ale ta teplota, která bude v těch následujících dnech tomu příliš odpovídat nebude. Zítra max 21 stupňů a čekejte oblačnější oblohu, alespoň dopoledne. Odpoledne by se mělo rozjasňovat a možná se objeví i sluníčko na polojasno. Nechme se překvapit. A teď muzika, po té smršti diskotékové, by se dalo říct, jsem se docela těšil, až si mezi 19. a 20. poslechnu Linkiny. Tak si užijte středeční večer, jak to už nechám na vás, a já se těším zítra dopoledne.
0: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
0: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 10. září. Tento den roku 1652 se narodil tehdejší hrdina, sedlák a jeden z vůdců protifeudálního povstání Jan Sladký Kozina. Roku 1950 přišli na svět kytarista Joe Perry z Aerosmith a bubeník John Paul z kapely Slade. Stal se rok 1927, když Francie poprvé vyhrála Davis Cup. Roku 1945 se na Puerto Riku narodil zpěvák José Feliciano. Roku 1846 získal jakýsi Elias Howe patent pro svůj secí stroj. Ročník 1955 je bubeník Pat Mastelotto ze skupiny Mr. Mister. V roce 1956 se narodil člen kapely Boomtown Rats Johnny Fingers. O rok mladší je Shio Ben Fehy, členka dívčí skupiny Bananarama, později Shakespeare Sisters. Tento den roku 1960 se narodil britský herec Colin Firth, známý například z deníku Bridget Jones. O 6 let mladší je kanadský hokejista Joey Newendike. Roku 1968 se tento den narodil britský režisér a manžel Madony Guy Ritchie. Ročník 1981 je Liz McLernon, bývalá členka Atomic Kitten, dnes na solové dráze. Narozeniny tento den už od roku 1974 slaví také americký herec Ryan Phillip.
1: Relax Radio.